Právní podmínky, článek 6, odstavec 15. Jiné pojistné kompenzační pomůcky se považují za vozíky pro invalidy, pokud jsou svými rozměry a vahou s nimi

nejlepší probuzení do nového dne. To je Ráno na Signál Rádio. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je Ráno na Signál Rádiu. Vstávejte s námi. Signál Rádio posloucháte online na signálradio.cz.

0: Skupina Erasure na Signál Rádiu 2 minuty před 6 hodinou. Už máme nachystané první dnešní zprávy a po nich nám zaspívají Talking Heads, Kim Wilde anebo Michael Jackson. Těšte se na to nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio doprava.
0: Dvě osobní auta se srazila na dálnici D3 na 137. kilometru na trase Kaplice Mezno. Průjezd je tady možný s opatrností a na silnici 55 u Hulína na Kroměřížsku počítejte se zdržením. Je tam zúžení kvůli opravě vozovky. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.
1: Do nového dne vás na Signál Rádiu probouzí Jirka Svoboda.
2: Má pro vás čerstvé aktuality, zajímavosti, počasí, sport nebo soutěže.
1: A nechybí ani svižné hity 80. pro vaše příjemné vstávání.
2: Jirka Svoboda.
1: Jirka Svoboda. Každý všední den od 6 ráno na Signál Rádiu. Signál Rádio zprávy.
3: Pěkné červencové ráno s datem 23. přeje Lucie Sinková. Prezident Petr Pavel vetoval spornou novelu opravující sestavování veřejných rozpočtů. Vysvětlil to tím, že předloha podle něj ohrožuje stabilitu veřejných financí a umožňuje vládě výrazně prohlubovat zadlužení země. Premiér Andrej Babiš rozhodnutí hlavy státu označil za nezodpovědné a vládní koalice se podle něj chystá veto přehlasovat. Po 13 dnech ukončili během včerejšího odpoledne hasiči likvidaci rozsáhlého požáru nejmohutnějšího výškového objektu ve Zlíně. Budova 34 v bývalém areálu baťovských obuvnických závodů začala hořet ve čtvrtek 9. července. Během prvního dne došlo i ke zřícení téměř 2/3 11 podlažního výškového domu. Příčina požáru je stále v šetření hasičů i policie. Evropští zemědělci letos v červnu sledovali teploměry možná pozorněji než obilná pole. Extrémní vedra totiž zasáhla úrodu v klíčové fázi vývoje a podle aktuálních odhadů ubrala z očekávané sklizně v Evropské unii a Velké Británii téměř 9 milionů tun obilí.
1: Co se děje v regionu?
4: 11,5 milionu korun investuje Středočeský kraj do modernizace učeben, laboratoří a dílen střední průmyslové školy a vyšší odborné školy v Kladně. Aktuálně jejich vybavení neodpovídá moderním požadavkům. Většina strojů je už za hranicí životnosti. Součástí modernizačního projektu bude také odstraňování architektonických bariér v budově školy. Honza Navrátil, Praha.
1: Sport.
3: Fotbalisté Hradce Králové se po 30 letech vrací do evropských pohárů. Podrobnosti přidá Petr Plintovič.
5: Hradec Králové absolvoval dlouhou cestu na sever. V úvodním zápase druhého předkola Evropské ligy se představí na hřišti norského Tromso. Utkání má výkop v 19 hodin. Hradec se do pohárové Evropy vrací poprvé od roku 1996.
1: Signál Rádio počasí.
3: Čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost s místními přeháňkami, které budou četnější v severovýchodní polovině území, hlavně na horách na severu a severovýchodě. V jeho západní polovině Čech se přeháňky vyskytnou zcela výjimečně. Sporadicky se objeví i bouřky. Večer bude od jeho západu srážek i oblačnosti částečně ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jihu Moravy až 25 stupňů Celsia. To byly zprávy a teď opět hudba osmdesátek.
1: Signál Rádio.
0: Se 6 hodinou stojíme na začátku nového dne a také ranního vysílání Signál Rádia. Už vás všichni zdraví Jirka Svoboda a jako vždy jsem vybavený čerstvými aktualitami a zajímavostmi a těmi nejlepšími hity osmdesátek. Dneska máme před sebou čtvrtek a tak vám všem přeju hezký start do nového dne. Ať se vám podaří všechno podle vašich představ. Hezký poslech.
1: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Dobré ráno, máte naladěné Signál Rádio, kde dnes společně vstupujeme do čtvrtku s datem 23. července. Už tady je listu kalendářem a dnes v něm najdeme jméno Libor, těch je u nás přes 30 tisíc. Mezi narozeninové oslavence patří například herec Daniel Radcliffe, který se proslavil rolí Harryho Pottera. Svíčky na dortu svoukne taky modelka Eliška Bučková, herec a hudebník Vojta Dyk a nebo textař Michal Horáček. Nezbývá než popřát jen to nejlepší. No ale ani my ostatní nebudeme o nic ochuzení, dneska totiž můžeme oslavovat Mezinárodní den vanilkové zmrzliny. Kopeček se klidně hodí i do vašeho ranního kafe. Tak hezké ráno.
1: Signál Rádio vám

0: Dnešní ráno nám na Signál Rádiu zpříjemnila Belinda Carlisle. Otázka je, jak moc příjemné je počasí. Dnes ráno je nad Českem polojasno až oblačno, místy se vyskytují lokální přehánky a teploty měříme nejčastěji v rozmezí od 10 do 14 stupňů. Například České Budějovice a Praha měří 12 stupňů, 13 mají v Jihlavě a Hradci Králové a se 14 stupni začínají den v Brně nebo Olomouci. Dnes nás čeká většinou proměnlivá oblačnost s místními přehánkami, ale večer bude od jihozápadu srážek i oblačnosti částečně ubývat. Maxima dnes vystoupí jenom na 18 až 22 stupňů, na jihu Moravy bude až 25. Dnešek by tak měl být nejchladnějším dnem celého týdne.
1: Ráno na Signál Rádiu.

0: Sabrina v ranním vysílání Signál rádia. Před 6:30 ještě zaspívá Michal David, ale než rozezní své decibely lásky, tak vám prozradím, jaké události dnes můžeme čekat.
1: Signál rádio. Očekávané události.
0: Prezident republiky Petr Pavel dnes odpoledne přijme na Pražském hradě ministra dopravy Ivana Bednárika. Tématem bude příprava vysokorychlostních tratí a dalších klíčových infrastrukturních staveb v České republice. Dnes bude zasedat Evropská centrální banka. Předpokládá se, že úrokové sazby zůstanou beze změny. V Praze se dnes otevře park Karlovské předmostí. Zcela nový park mezi ulicí Horská a Novoměstskými hradbami bude součástí zamýšlené nové pěší promenády mezi Karlovem, Albertovem a Větrovem. Park nabídne krásné výhledy na Nuselské údolí. Do kin dnes vstupuje film Mistryně, který měl premiéru na nedávném festivalu v Karlových Varech. Snímek o mezilidských vztazích tam sklidil velké uznání. Na televizní obrazovky se dnes vrací legendární seriál Sandokan. Po mnoha letech se opět začne odehrávat milostný příběh Piráta a krásné Mariany. Město Šumperk ode dneška hostí retrospektivní výstavu Czech Press Photo, kolekce fotografie roku, které zachytily nejzásadnější okamžiky českých i světových dějin za posledních 30 let. A dnes se jede semifinále klasického slalomu na mistrovství světa v americkém Oklahoma City.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Signál Rádio Doprava.
1: Minutu po půl sedmé ladíte Signál Rádio a před dalšími hity 80. jdeme na silnice. Nehodu hlásí Plzeň v ulici Dobřenská, řeší to tam policie a porouchané vozidlo překáží na D1 na 304. kilometru ve směru na Polsko. Jinak aktuální větší komplikace hlášené nemáme. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.
0: Na Signál Rádio pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
0: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé víry.
3: Tentokrát pro vás máme vstupenky na koncert světové hudební ikony Diany Ross, která vystoupí už 29. července se svým In Motion Tour v plzeňském amfiteátru Lochotín. Nenechte si ujít její energii a nestárnoucí hity.
0: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
0: Ano nebo ne na Signál Rádiu.

0: Ve čtvrtek ráno na Signál Rádio zpěvačka Susan Vega. Doufám, že vám pomohla příjemně nastartovat nový den. Mimochodem, dnes jdou do kin nové filmy a mezi nimi i jedna česká letní komedie, na kterou vás pozvu ještě před 7 hodinou. No a taky si povíme, o čem se dnes ráno píše a zaspívá, například Chesney Hawkes, Dusty Springfield nebo Gibson Brothers. Tak dobré ráno a hezký poslech.
1: Vy teď jste, nebo akcelujete v seriálu Polabí. My jsme měli takovou diskuzi, jestli ty záběry v tom karavanu jsou opravdu v karavanu, ano. Nebo je to kulisa?
2: Ne, je to opravdu karavan, máme postavený karavan jako venku a je to jako hodně na tělo, protože on je tak malý,
1: právě.
2: Že když chceme točit nějaké věci, tak v podstatě s klukama, kameramanama a se zvukařema jsme si už jako hodně blízko, jo? Takže se vždycky tam tak musíme jako naskládat jako Tetris, aby jsme se tam vůbec, aby se to dalo nasnímat, ale už to děláme nějakou chvilku, tak už jsme trošku našli v tom systém a teď teda, nevím, jestli to můžu prozradit, ale teď se nám ten karavan o kousíček zvětšil.
1: Takže jsem vyhrál sázku, děkuji, protože já jsem typoval, že to museli uříznout.
2: Ne.
1: A tou kamerou jedou jenom dovnitř.
2: Ne, ne, ne, vždycky tam jsou s náma nebo zvenku, přes okno, jako různé věci a my se podle toho musíme jako štelovat. Nemáme moc jako možností, ale aspoň je to jako sranda, no, že jsme tam takový jako nablízko.
1: No, velmi natěsno. Co vás čeká ještě na natáčení, jestli už máte nějaký plán?
2: Teď úplně nemám jiný plán.
1: Než... No, teď je léto divadelní, ano.
2: Teď je divadelní léto, ale my myslím, že budeme točit i o prázdninách nějakou dobu. Takže já jako vlastně to Polabí je taková dlouhoběžnější věc, takže já mám teď naplánovaný pouze tohle.
1: Tak to je Karavan Story Lucie Políšenské. Vám děkuji. Hezké
2: ano,
1: léto.
2: Taky vám děkuji.
3: Signál Rádio. Signál Rádio. To jsou nejlepší osmdesátky pro váš skvělý den.

Dobré ráno se Signál rádiem, než vyrazíte ven, počítejte s tím, že není úplně teplo a navíc někde budete potřebovat i deštníky. Ráno je totiž nad Českem polojasné až oblačné, místy se vyskytují lokální přehánky a teploty měříme nejčastěji v rozmezí od 10 do 14 stupňů. Například České Budějovice a Praha měří 12 stupňů, 13 mají v Jihlavě a Hradci Králové a se 14 stupni začínají den v Brně nebo Olomouci. Nás dnes během dne čeká většinou proměnlivá oblačnost s místními přehánkami, ale večer bude od jihozápadu srážek i oblačnosti částečně ubývat. Maxima dnes vystoupí pouze na 18 až 22 stupňů, na jihu Moravy bude až 25 stupňů Celsia. Taky přes chladnější počasí vám přeju krásný čtvrtek se Signál rádiem.

0: Dnešní ráno na Signál rádiu pomalu míří k 7 hodině. Za chvíli už nám zaspívají Gibson Brothers a představíme si nový český film, ale teď ještě pojďme zjistit, jakým tématům se věnují zpravodajské weby.
1: Signál rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Prezident Petr Pavel vetoval spornou novelu upravující sestavování veřejných rozpočtů. Vysvětlil to tím, že předloha podle něj ohrožuje stabilitu veřejných financí a umožňuje vládě nekontrolovaně prohlubovat zadlužování země. Premiér rozhodnutí hlavy státu označil za nezodpovědné a vládní koalice se podle něj chystá veto přehlasovat. České dálnice státu vydělávají. Jenom za první pololetí letošního roku se na mýtném podařilo vybrat přes 10 miliard korun, meziročně o 5,7% více. Z toho víc než polovinu vybraných peněz zaplatili zahraniční dopravci. Španělsko se potýká s rozsáhlými lesními požáry. Kvůli extrémním vlnám veder jich je letos už 4x více než v loni ve stejném období. Španělské bezpečnostní složky navíc museli z oblasti zhruba 70 km od Madridu evakuovat několik obcí. Česká hlídka kanoistek Tereza Kneblová, Martina Sadková a Adriana Morenová skončila na mistrovství světa ve vodním slalomu druhá a postarala se o třetí stříbro české výpravy na šampionátu v Oklahoma City. Česká mužská trojice obsadila 5. příčku. A nejlepším hráčem uplynulé sezony první fotbalové ligy byl zvolen záložník Lukáš Provod. 29-letý český reprezentant zvítězil v anketě podruhé v kariéře. Kategorii o nejlepšího kouče už po 5. ovládl Jindřich Trpišovský.
1: Ráno na Signál rádio. S námi máte přehled.

0: Přeju vám hezký poslech Signál rádia a přináším tip na zajímavý film. Do českých kin dnes vstupuje nová komedie Bardotky. Je filmem od žen, pro ženy a o ženách. Režisérka Pavla Krečmerová o této letní komedii tvrdí, že by se na snímek měli vypravit i muži.
1: Já bych právě naopak chlapy chtěla pozvat, aby pochopili, jak my ženy přemýšlíme. Protože takových filmů tady moc není a my jsme chtěli udělat krásnou komedii s úžasnýma dámama, tak to se nám povedlo, protože v Bardotkách zazáří Dáša Havlová Veškrnová, Pavlínka Pořízková, která se poprvé objeví v českém filmu, a za mě královna komedie Eva Holubová.
0: Film Bardotky je o třech nejlepších kamarádkách, které se po letech setkají a vydají se na divokou party, která skončí na vinici. Po několika sklenkách ale zjistí, že celé roky před sebou navzájem skrývaly velké tajemství. Tak přeju hezký filmový zážitek.
2: Je tu nový den a s ním ráno na Signál rádiu.

0: 6 hodin 57 minut, Kim Carnes na Signál Rádiu a teď už taky se mnou ve studiu Lucka. Vítám tě, dobré ráno.
1: Hezké signálové všem i tobě, Jiříku.
0: Dnešek bychom si měli maximálně užít. Je totiž den vanilkové zmrzliny.
1: A kde ji máš?
0: No, ještě ji nemám, ale mohli bychom na ní potom třeba zajít, jo?
1: To bychom mohli. Je blbý, že tu nemáme mrazák, viď? Já bych skákla do supermarketu.
0: Ne, ze supermarketu ne.
1: To není ono.
0: Nějaké pořádné zmrzlinárny.
1: Chceš točenou.
0: Jo. Mimochodem, je vědecky dokázáno, že vanilková zmrzlina přináší pocit štěstí. Prý už stačí jedna lžička vanilkové zmrzliny, aby to naše centra v mozku toho štěstí prostě trošku podráždilo a my jsme se cítili lépe. Stejně tak jako při poslechu hudby.
1: To mi připomnělo, že já mám jako radost ze života, kdykoliv si řeknu, dejte mi tudle a tudle a tudle a tudle a ještě tudle, víš?
0: No a víš, co je zajímavé?
1: To nemusí být jen
0: vanilková. Že vlastně jako na světě jsou asi tisíce příchutí zmrzliny, ale vanilková je celosvětově top číslo jedna.
1: Věřím tomu.
0: No.
1: A čokoládová bude na druhém.
0: Ano, a ty jsi číslo jedna ve zprávách.
1: Děkuju. Ministr zahraničí Macinka dnes zahájí dvoudenní návštěvu Chorvatska. Co přesně má v plánu a na programu, řekneme za chvilku.
0: Asi koupačku.
1: To je dost možný. A fotbalista Jablonce dnes vstoupí do kvalifikace konferenční ligy.
0: A pak už Depešáci, Roxette nebo Aneka, budeme si hrát to nejlepší z 80. let.
2: Signál Rádio, doprava.
0: Nehoda se zraněním se stala na silnici 246 u Hořína na Mělnicku. Praha, spojovací ulice ve směru na centrum, tady vás drží nehoda 3 osobních aut a auto skončilo mimo komunikaci na silnici 373 u Brna. Jezdíte opatrně, přejeme šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Stále pěkné čtvrteční ráno přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc chce zrušit promlčitelnost vražd. Argumentuje neustálým vývojem nových kriminalistických metod, které zvyšují šance na objasnění. Momentálně to musí vyšetřovatelé stihnout do 30 let. Poté se vražda promlčí a trestní stíhání už není možné. S návrhem ministra Tejce ale nesouhlasí Česká advokátní komora. Ministr zahraničí Petr Macinka dnes zahajuje dvoudenní návštěvu Chorvatska. U Splitu uctí památku 4 Čechů, kteří v polovině června zahynuli při srážce s katamaránem. V rámci návštěvy se také setká se svým chorvatským protějškem a ještě i s chorvatským premiérem Plenkovičem. Stovky současných a bývalých novinářů a 8 skupin zasazujících se za svobodu médií vyzvalo Sdružení korespondentů Bílého domu, aby se na zítřejší slavnostní večeři postavili útokům administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa na média.
0: Co se děje v regionu?
2: Výsledkem zátahu na pražském magistrátu je obvinění 6 lidí a 2 právnických osob. Podle policie se jedná o organizovanou zločineckou skupinu, která se dopouštěla zneužívání pravomocí úřední osoby, dále také praní špinavých peněz a korupce. Mezi stíhanými jsou i 2 magistrátní úředníci, včetně ředitele odboru pozemních komunikací Aleše Krejči. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Fotbalisté Jablonce dnes vstoupí do kvalifikace konferenční ligy. Více ví Petr Plintovič.
3: Jablonec se do poháru dostal kvůli vyloučení Karviné, která figuruje v korupční kauze. Severočeši tak vstoupí do druhého předkola konferenční ligy na stadionu chorvatského Varaždínu. Zápas na hřišti 3. týmu chorvatské ligy začne ve 20 hodin. Odveta v Jablonci se hraje za týden.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost s místními přeháňkami, které budou četnější v severovýchodní polovině území, hlavně na horách na severu a severovýchodě. V jeho západní polovině Čech se přeháňky vyskytnou zcela výjimečně, sporadicky se objeví i bouřky. Večer bude od jeho západu srážek i oblačnosti částečně ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jihu Moravy až 25 stupňů Celsia. To byly zprávy a teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
4: Dobré ráno, bylo 7 hodin, pokračuje čtvrteční ranní vysílání Signál Rádia. Dnes, tedy 23. července, slaví svátek Libor. Mezi narozeninové oslavence patří třeba herec Daniel Radcliffe, který se proslavil rolí Harryho Pottera. Svíčky na dortu sfoukne taky modelka Eliška Bučková, herec a hudebník Vojta Dyk a nebo textař Michal Horáček. Od nás letí velké gratulace. A nenechte si za chvíli ujít dnešní výročí, jedno se bude týkat i zavádění číslování domů u nás. Jsem Jirka Svoboda a všem přeju hezký poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Jste se Signál rádiem, dnes už je 23. července a to byl v roce 1829 den, kdy byl patentován typograf, tedy předchůdce psacího stroje. Roztáčím kola stroje času a vydáme se za dalšími událostmi z minulosti.
1: Signály z minulosti.
0: V tento den byl v roce 2004 slavnostně otevřen znovu postavený starý most přes řeku Neretvu v bosenském Mostaru, zničený chorvatskými tanky v roce 1993. Ten původní most stál na místě od roku 1566. V roce 1999 z Floridy odstartoval raketoplán Columbia. Pětidenní výpravě poprvé v americké vesmírné historii velela žena. V roce 1958 britská královna Alžběta II. Povýšila do šlechtického stavu čtyři ženy, které se tak staly prvními ženami v britské sněmovně lordů. V roce 1871 byl v Rakousku-Uhersku přijat zákon, který nařizoval postupný přechod na desetinnou soustavu měr a vah. A v tento den bylo v roce 1770 v Praze zavedeno číslování domů. Bylo to daleko praktičtější než označování podle domovních znamení nebo podle jmen majitelů.

V ranním vysílání Signál rádia zpěvačka Aneka. Na cestu ven se dneska dobře oblékněte. Ráno je nad Českem polojasné až oblačné. Místy se vyskytují lokální přehánky a teploty měříme nejčastěji v rozmezí od 10 do 14 stupňů. Přes den nás potom čeká většinou proměnlivá oblačnost s místními přehánkami, ale večer bude od jihozápadu srážek i oblačnosti částečně ubývat. Maxima dnes vystoupí pouze na 18 až 22 stupňů, na jihu Moravy bude až 25 stupňů Celsia. Takže dneska se místy budou hodit dešníky, ale vypadá to, že dneškem chladné počasí skončí a další dny už budou vyloženě letní. Tak krásný čtvrtek. Ráno.

0: Petr Kotwald a Standa Hložek a jejich Bílá královna na Signál rádiu. Před 7:30 ještě Nick Cayman a také 23. červencový den přinese řadu různých událostí.
1: Signál rádio. Očekávané události.
0: Prezident republiky Petr Pavel dnes odpoledne přijme na Pražském hradě ministra dopravy Ivana Bednárika. Tématem bude příprava vysokorychlostních tratí a dalších klíčových infrastrukturních staveb v České republice. Dnes bude zasedat Evropská centrální banka. Předpokládá se, že úrokové sazby zůstanou beze změny. V Praze se dnes otevře park Karlovské předmostí. Zcela nový park mezi ulicí Horská a Novoměstskými hradbami bude součástí zamýšlené nové pěší promenády mezi Karlovem, Albertovem a Větrovem. Park nabídne krásné výhledy na Nuselské údolí. Do kin dnes vstupuje film Mistryně, který měl premiéru na nedávném festivalu v Karlových Varech. Snímek o mezilidských vztazích tam sklidil velké uznání. Na televizní obrazovky se dnes vrací legendární seriál Sandokan. Po mnoha letech se opět začne odehrávat milostný příběh Piráta a krásné Mariany. Město Šumperk ode dneška hostí retrospektivní výstavu Czech Press Photo, kolekce fotografie roku, které zachytily nejzásadnější okamžiky českých i světových dějin za posledních 30 let. A dnes se jede semifinále klasického slalomu na mistrovství světa v americkém Oklahoma City.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Na Signál Rádio Nick Cayman máme 2 minuty po půl osmé, dál už to bude Madonna, Silence Rickle anebo skupina Eurythmics.
1: Signál Rádio doprava.
0: Auto skončilo ve svodidlech na silnici 35 obce Křelov na Olomoucku. 2 osobní auta jsou v sobě na D5C na 56. kilometru ve směru na Prahu. Tady se dá projet s opatrností. A ještě Brno, ulice Jedovnická, tady je nehoda se zraněním. Jezděte opatrně, přejeme šťastnou cestu.
2: Nejlepší probuzení do nového dne. To je ráno na Signál Rádio. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je ráno na Signál Rádiu. Vstávejte s námi.

Přeju vám hezký poslech Signál rádia. Tento týden se vám postaráme o další hudební zážitek. Legendární zpěvačka Diana Ross úplně poprvé zaspívá v Česku a její koncert se odehraje už 29. července v amfiteátru Lochotín v Plzni. V rámci svého In Motion Tour na něm zaspívá své největší hity jak ze solové kariéry, tak i z dob skupiny Supremes. No a jestli byste na tento koncert rádi vyrazili, pak dobře poslouchejte naše ranní vysílání. Až do pátku můžete v kvízové hře Ano nebo ne získat rovnou dva lístky a stačit vám k tomu bude jedno jediné správné slovo. Tak vám držím palce a více najdete na našem webu signalradio.cz.

0: Na Signál Rádiu jsme si dali trochu synthpopové hudby z Německa, to byly Silent Circle. Dnešní pranostika říká, když prší o Apolináři, dlouho se z lesů paří, což by mohlo na pomoci růstu hub, ale ono to s tím deštěm dneska až tak úplně žhavé nebude, i když přeci jenom někde ty deštníky budou potřeba. Ráno je nad Českem polojasno až oblačno, místy se vyskytují lokální přehánky a přes den nás pak čeká většinou proměnlivá oblačnost, místy přehánky, ale večer bude od jihozápadu srážek i oblačnosti částečně ubývat. Maxima dnes vystoupí na 18 až 22 stupňů. Na jihu Moravy bude až 25. Na ty skutečně letní teploty si musíme počkat do víkendu a tak věřím, že vám teď 80kové léto na Signál Rádiu zpříjemní skupina Eurythmics.
1: Hity, které hrály z tranzistoráku, to je 80kové léto na Signál Rádiu.

0: Ranní vysílání Signál rádia skupina Eurythmics. Před 8 hodinou ještě Roy Orbison nebo Freddie Mercury, ale teď míříme do Brna. Mají tam totiž nový automat na kulturu. Takzvaný poeziomat nám teď představí kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Hezký dobrý den, mám pro vás jednu hádanku. Má kliku a po zatočení zpívá a vypráví o místě, kde stojí. My máme zase kliku, že je v Brně další. Na Kraví hoře v Brně totiž vyrostl poeziomat. Nabízí poetická díla oblíbených brněnských autorek a autorů, básně pro děti či slavné hudební skladby. Příchozí si mohou poslechnout například úryvky z děl básníků Oldřicha Mikuláška, Františka Halase, Ivana Blatného nebo nahrávky nedávno zesnulé historičky Mileny Flodrové. Lidé se mohou těšit také na oblíbenou píseň od Josefa Kainera a Gustava Broma Hvězdy jsou jak sedmi krásky nad Brnem. Dramaturgie nabídne i spoustu pro Brňany známých hlasů. Do nahrávání se zapojili osobnosti jako Milan Uhde, který vypráví o Janáčkovi, nebo Miloš Štědroň, který zase recituje z Kácela. Ovšem verš Slunce žblunce tam nečekejte, od neználka tam nenajdete nic. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
2: Ráno na Signál rádiu.

0: Dnešní ráno se na Signál Rádio přiblížilo k 8 hodině a tak už nesu jednu krásnou zprávu ze světa zvířat.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio.
2: Na Signál Rádio.
0: Ve zlínské zoologické zahradě se podařil další chovatelský úspěch. Na svět tam přišla hned 3 mláďata tukanů obrovských, tedy jednoho z nejznámějších a nejbarevnějších ptáků Jižní Ameriky. V zahradách se vyskytují často, ale jejich rozmnožování v lidské péči je velmi vzácné. Co za tímto úspěchem může stát, poví zoolog Václav Štraub.
3: V letošním roce jsme přistoupili k trochu jinému přístupu, kdy jsme trošku manažovali ten odchov s tím, že jsme vlezli do té budky a odebrali jsme 2 vejce. 2 vejce jsme ponechali přímo rodičům k inkubaci. Pak jsme kombinovali to, že když se nám to mládě vylíhlo v líhni, tak jsme ho podsazovali pod ten rodičovský pár, kde už nějaké mládě bylo. Prostě to bylo takové komplikovanější, nicméně se nám podařilo vyvést na bydlo, jak se chovatelsky říká, 3 mláďata, což je velký úspěch.
0: Zlínská zoo tak navázala na loňský první úspěšný odchov a potvrzuje, že zdejší podmínky těmto exotickým opeřencům opravdu svědčí. Svoji roli v tom zřejmě hraje i mimořádně prostorná voliéra, která ptákům nabízí dostatek místa i přirozené prostředí. No a pokud plánujete letní výlet, možná právě ve zlínské zoologické zahradě uvidíte tyto malé tukany na vlastní oči.
1: To byla dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu.

0: Signál rádiu na právě zpíval Freddie Mercury, Love Kills. Máme 2 minuty před 8 hodinou. Lucka Sinková je se mnou ve studiu, vítám tě.
1: Jsem tu.
0: Máš ráda Janka Ledeckého?
1: No jo, a už na mě vyskočili to asi 5 minut na Instagramu.
0: Jo, já tady zrovna koukám na Instagramu, na jeho video. Máš to stejné, jak
1: no,
0: tam
1: to je
0: na
1: ono.
0: Tom surfu?
1: Jo, jo, jo, to je on čo.
0: Neuvěřitelné, on prostě na surfu, který táhne nějaký člun, za jízdy přebírá od posádky lahev s vodou, ze které se napije, ještě se s tím poleje. Má tam napsáno, dodržujte pitný režim. A prostě nespadne.
1: Teď jsem to chtěla dodat, no, tak to já bych sebou řízla hned, já možná bych se ani na to prknu nevyškrábala, ale mrkni, není tam štítek AI.
0: Není, je to skutečně Janek Ledecký. Mimochodem, je mu 63 let a to tělo v těch plavkách, myslím, že by mu záviděl i kdejaký třicátník.
1: No jo, koukala jsem. No tak je, sportovec, jo, já jsem si říkala, že Ester má být pokom. Jo.
0: A je to v rodině.
1: Přesně tak.
0: Moc se nezasní.
1: Jo, dobře, no, tak zase se mi sebral Ledeckýho, tak já ti dám Petra Pavla. Ten totiž vetoval spornou novelu upravující sestavování veřejných rozpočtů, jak to zdůvodnil, uslyšíte za chvilku. No a v madridském regionu hoří, tak se tam podíváme taky.
0: A pak opět 80kové léto, skupina AHA, Irene Cara nebo skupina Kaoma.
2: Signál rádio, doprava.
0: Osobní a nákladní auto jsou v sobě na silnici 38 v Jihlavě, na místě to řeší policie. Pozor taky na nehodu na D7 na 9. kilometru ve směru na Prahu. A ještě máme hlášené sražené zvíře v jednom pruhu ve Strahovském tunelu v Praze. Tak jezděte opatrně, přejeme šťastnou cestu.
2: Začátek odpoledne má na Signál rádio na starosti Lukáš Frélich.
3: Rozdává dobrou náladu, má pro vás zajímavosti nebo připomínku různých výročí. A nechybí ani ta nejlepší hudba 80. let.
2: Užijte si odpoledne s Lukášem Frélichem každý všední den na Signál rádiu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné čtvrteční ráno s datem 23. července přeje Lucie Sinková. Prezident Petr Pavel vetoval spornou novelu upravující sestavování veřejných rozpočtů. Vysvětlil to tím, že předloha podle něj ohrožuje stabilitu veřejných financí a umožňuje vládě výrazně prohlubovat zadlužení země. Premiér Andrej Babiš rozhodnutí hlavy státu označil za nezodpovědné. Vládní koalice se podle něj chystá veto přehlasovat. Policie po úterním zásahu v budově pražského magistrátu ve Škodově paláci obvinila 6 lidí a 2 právnické osoby. Viní je z několika trestných činů, mimo jiné ze zneužití pravomoci úřední osoby, přijímání úplatků a praní špinavých peněz. Podle kriminalistů obvinění působili jako organizovaná zločinecká skupina. Španělské bezpečnostní složky kvůli lesnímu požáru, který vypukl včera odpoledne, evakuovali několik obcí v madridském regionu. V další obci vyzvali občany, aby až do odvolání neopouštěli své domovy. Dodejme, že požár vypukl přibližně 70 kilometrů jihozápadně od španělské metropole.
0: Co se děje v regionu?
2: Městská část Praha 6 se plánuje pustit do rekonstrukce zámku Veleslavín. Ten hlavní město odkoupilo od státu a do péče ho svěřilo městské části. Do příprav na rekonstrukci chce zapojit také veřejnost. Cílem je přeměnit zámecký areál v kulturní, společenské a komunitní centrum, které bude sloužit veřejnosti a zároveň také nabídne sociální, vzdělávací nebo zdravotní služby. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Fotbalisté Hradce Králové se po 30 letech vrací do evropských pohárů. Podrobnosti přidá Petr Plintovič.
3: Hradec Králové absolvoval dlouhou cestu na sever. V úvodním zápase druhého předkola Evropské ligy se představí na hřiště norského Tromso. Utkání má výkop v 19 hodin. Hradec se do pohárové Evropy vrací poprvé od roku 1996.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Čeká vyproměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost s místními přeháňkami, které budou četnější v severovýchodní polovině území, hlavně na horách na severu a severovýchodě. V jihozápadní polovině Čech se přeháňky vyskytnou zcela výjimečně. Sporadicky se objeví i bouřky. Večer bude od jihozápadu srážek i oblačnosti částečně ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jihu Moravy až 25 stupňů Celsia. To byly zprávy a teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
4: Na Signál Rádio už bylo 8 hodin, pokračuje ranní vysílání s datem 23. července. Dnešní datum je hodně výjimečné a myslím, že si ho velmi rádi připomenou všichni milovníci jedné osvěžující letní pochoutky. Víc prozradím za chvíli a nesmíme taky zapomenout na soutěž. Mám tady další 2 lístky na koncert zpěvačky Dany Ross a vy je budete moci získat před 8:30 na čísle 910 260 910. To si nesmíte nechat ujít. Jsem Jirka Svoboda a dál přeju hezký poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Přeji vám hezký poslech Signál rádia. Možná to nevíte, ale dnešek je mezinárodním dnem vanilkové zmrzliny. I když má nevýraznou barvu a na první pohled působí úplně obyčejně, patří k nejoblíbenějším na světě. Její kouzlo spočívá v jemné chuti a vůni vanilky. Takže jestli si dnes budete chtít udělat něčím radost, nemusíte vymýšlet nic složitého, stačí zajít na pár kopečků vanilkové zmrzliny a když k tomu vezmete i někoho z přátel, tak se vsadím, že budete mít skvělý den. Nikdy totiž ty úplně nejjednodušší věci bývají těmi nejlepšími. Tak si užijte dnešní mezinárodní den vanilkové zmrzliny, a to nejlépe ve společnosti Signál rádia a hitů vašeho mládí.
1: Signál rádio vám přeje.

Na Signál rádu nám právě dospívala Celine Dion. 23. červencový den má teplotní rekord z roku 2009 s hodnotou desetinu přes 34 stupňů. A to je hodnota, ke které se dneska ani trochu nepřiblížíme. Dnes nás čeká většinou proměnlivá oblačnost s místními přeháňkami, ale večer bude od jihozápadu srážek i oblačnosti částečně ubývat. Maxima dnes vystoupí pouze na 18 až 22 stupňů, na jihu Moravy bude až 25. Takže zatímco dneska budeme místy potřebovat deštníky, tak už od pátku bude hezky a počasí začne opět více připomínat léto, tak se pojďme na něj hezky naladit s Lambádou.

0: Roztančená lambáda přinesla na vlny Signál Rádia letní atmosféru a k létu patří i koncerty pod širým nebem. Jeden se bude konat už příští týden. Bude to koncert Diany Ross a já někomu z vás za chvíli dám vstupenky. Připravte si proto telefony s číslem 910 260 910. Budou se vám hodit, jakmile dospívá Pavol Habera. Teď tady pro vás mám ještě pár témat ze zpravodajských webů.
1: Signál Rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Prezident Petr Pavel vetoval spornou novelu upravující sestavování veřejných rozpočtů. Vysvětlil to tím, že předloha podle něj ohrožuje stabilitu veřejných financí a umožňuje vládě nekontrolovaně prohlubovat zadlužování země. Premiér rozhodnutí hlavy státu označil za nezodpovědné a vládní koalice se podle něj chystá veto přehlasovat. České dálnice státu vydělávají. Jenom za první pololetí letošního roku se na mýtném podařilo vybrat přes 10 miliard korun, meziročně o 5,7% více. Z toho víc než polovinu vybraných peněz zaplatili zahraniční dopravci. Španělsko se potýká s rozsáhlými lesními požáry. Kvůli extrémním vlnám veder jich je letos už 4x více než v loni ve stejném období. Španělské bezpečnostní složky navíc museli z oblasti zhruba 70 km od Madridu evakuovat několik obcí. Česká hlídka kanoistek Tereza Kneblová, Martina Sadková a Adriana Morenová skončila na mistrovství světa ve vodním slalomu druhá a postarala se o třetí stříbro české výpravy na šampionátu v Oklahoma City. Česká mužská trojice obsadila pátou příčku. A nejlepším hráčem uplynulé sezony první fotbalové ligy byl zvolen záložník Lukáš Provod. 29-letý český reprezentant zvítězil v anketě podruhé v kariéře. Kategorii o nejlepšího kouče už popáté ovládl Jindřich Trpišovský.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Na Signál rádiu Pavel Habera je to o hvězdách a zatím je ve hvězdách, kdo získá lístky na Dianu Ross.
1: Ano nebo ne? Na Signál rádiu.
0: Právě je vám k dispozici telefonní linka do našeho studia 910 260 910. V naší kvízové hře hrajeme o vstupenky na koncert hudební legendy Diany Ross. A někdo už se nám dovolal, tady je Jirka, Signál rádio, dobré ráno.
2: Dobré ráno, Honzo.
0: Honzo, jak moc chcete na Dianu Ross?
2: Moc.
0: Moc? Jakou její písničku máte nejraději?
2: No to, já to neznám takhle jako úplně ty songy.
0: Jasně.
2: Slyšel jsem, že hrajete to.
0: Výborně. Tak na Dianu Ross se dostanete, když správně odpovíte na moji soutěžní otázku, buď ano, nebo ne. Honzo, ptám se, vynalezl Thomas Edison telefonní přístroj, ano nebo ne?
2: Ano.
0: Ne, ten vynalezl žárovku. Telefon se připisuje Alexandru Grahamovi Bellovi. Tak někdy příště, naslyšenou. Tak telefonní linka 910 260 910 je opět volná a už se nám opět někdo dovolal. Tady Jirka, dobré ráno. Tak, tam se nám to nějak duplikuje všechno. Tak zkusíme další telefonát. Tady Jirka, Signál rádio, dobrý den.
3: Jarda, ahoj.
0: Jardo, já tě zdravím. Také chceš na Dianu Ross?
3: Určitě.
0: Dobře, tak já se ptám, je planeta Merkur nejblíže ke Slunci, ano nebo ne?
3: Jo, je.
0: Ano, je to tak. Je první v pořadí nejblíže ke Slunci, pak následuje Venuše a pak Země. No tak senzační. Půjdeš na koncert Diany Ross, mám tady dva lístky pro tebe. Koncert se koná už příští týden, 29. července v plzeňském Lochotíně. No a v rámci In Motion Tour Diana zpívá své největší hity za už neuvěřitelnou 60-letou kariéru. To je prostě baba.
3: No super, děkuju.
0: Tak jo, přeju hezký zážitek a užij si léto. Naslyšenou.
3: Děkuji moc, ahoj.
0: Tak přátelé, zbývají mi tady poslední dva lístky na Dianu Ross a jestli chcete získat, tak zkuste své štěstí zase zítra touto dobou. Tohle si prostě nesmíte nechat ujít.
1: Ano nebo ne? Hrajte s námi zase příště na Signál rádiu.

0: Zpěvačka Cyndi Lauper nám na Signál Rádiu dospívala minutu po půl deváté. Dál už se těšte na Kamufláž, Glory Gaynor anebo George Harrisona. Takhle bude pokračovat naše osmdesátkové léto.
1: Signál Rádio doprava.
0: Teď ale ještě na silnice. Nehoda dvou osobáků vás drží na 182. kilometru dálnice D1 ve směru z Prahy na Brno, a to u odbočky na Kývalku. Praha Vilznova ulice, tady zasahuje záchranka u sraženého chodce, kolona se tvoří ve směru z centra, a České Budějovice hlásí nehodu auta a motorky na Rudolfovské třídě, tady také zasahují záchranáři. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.
1: Dovolená v osmdesátkách. To bylo MBčko naložené až po střechu. Máma balila řízky do alobalu, táta kontroloval benzín v kanistru a my věděli, že vyrážíme za dobrodružstvím. Mapa na klíně, na hranicích pas a výjezdní doložka, a pak už hurá směr Balaton, Rujána nebo Jugoslávie. A nebo jen podstan k rybníku za městem. Na tom vlastně nezáleželo.

0: prázdniny nikdy neskončí. Časy se změnily. Začali jsme létat, auta jsou rychlejší a místo mapy máme navigace.
1: Jedno ale zůstává stejné. Hity, které nestárnou.
0: Užijte si 80kové léto se Signál rádiem a hudbou, která vás vrátí do časů vašeho mládí.

0: Přeju vám hezký poslech Signál rádia. Tak to vypadá, že boom solárních elektráren v Česku už skončil. Zájem o fotovoltaické panely už není tak velký jako před pár lety. Oproti minulému roku jde o pokles zhruba o 30%. Mít na střeše svého domu solární panely už není tolik lákavé a jaké jsou možné důvody, prozradí výkonný ředitel solární asociace Jan Krčmář.
1: Důsledkem nějaké nejistoty kolem dotačních programů i ta nejistota kolem ceny elektřiny s tím trochu zahýbala, takže dále tam nějaký pokles je. Na druhou stranu ale stále ještě je velice silný ten segment firemních fotovoltaik, který už vlastně od letošního roku naprosto jasně dominuje tomu solárnímu trhu.
0: V Česku výrazně přibývá baterií, kde lidé skladují přebytky energie vyrobené sluncem. Jenom pro zajímavost, v Česku už je téměř 250 000 solárních elektráren.
2: 80. léto na Signál rádi.

0: vysílání Signál Rádia nám dospívala Gloria Gaynor. Dneska se nám místy budou hodit deštníky, protože nás čeká většinou proměnlivá oblačnost s místními přeháňkami, ale večer bude od jeho západu srážek i oblačnosti částečně ubývat. Maxima dnes vystoupí na 18 až 22 stupňů, na jihu Moravy bude až 25. V pátek už bude hezky, obloha bude převážně polojasná a do večera by se mělo téměř vyjasnit a maxima zítra vystoupí na 22 až 26 stupňů. A velmi příjemný bude víkend, nabídne totiž slunečnou oblohu, sobota by se měla obejít bez srážek a teploty vystoupí na 25 až 29 stupňů. Neděle bude velmi podobná, začne slunečnou oblohou, ale během dne se postupně zatáhne a objeví se nějaké přehánky a dokonce i bouřky. Naměříme také 25 až 29 stupňů Celsia. Takže pravé léto už je opět za dveřmi.
1: Ráno na Signál Rádio.

0: George Harrison v ranním vysílání Signa Rádia. Už se tady chystá ABBA a nebo skupina Erasure a protože se blíží další prázdninový víkend, tak kolega Honza Navrátil přináší pár tipů, kam vyrazit v našem hlavním městě.
1: Hezký den, souhrn víkendových tipů začneme v Trojské zoologické zahradě. Právě ta totiž o tomto víkendu nabízí víkend hmyzožravců. Ochutnat tak budeme moci hmyz na všechny způsoby a v rámci speciálních komentovaných krmení a setkání se podíváme, jak chutná hmyzožravcům zoo. Víkend nabízí také několik komentovaných prohlídek. Začněme třeba v Bubenečské čistírně odpadních vod. Tady omrkneme nadzemní i podzemní prostory a můžeme se svést také lodičkou. Další komentovaná prohlídka se pak chystá na sobotu ve Vršovické vodárně. Zvu vás i na 179. sezónu letních promenádních koncertů vojenských hudeb. V sobotu v jižních zahradách Pražského hradu zahraje vojenská hudba z Plzně. A kdo má rád trhy, tak připomínám ty na Náplavce, na Kulaťáku a nebo na Kubáni. Tak vybírejte a o víkendu určitě vyražte. Hezký den přeje Honza Navrátil.

0: Přeju vám hezký poslech Signál rádia a přináším tip na zajímavý film. Do českých kin dnes vstupuje nová komedie Bardotky. Je filmem od žen, pro ženy a o ženách. Režisérka Pavla Krečmerová o této letní komedii tvrdí, že by se na snímek měli vypravit i muži.
1: Já bych právě naopak chlapy chtěla pozvat, aby pochopili, jak my ženy přemýšlíme. Protože takových filmů tady moc není a my jsme chtěli udělat krásnou komedii s úžasnýma dámama, tak to se nám povedlo, protože v Bardotkách zazáří Dáša Havlová Veškrnová, Pavlínka Pořízková, která se poprvé objeví v českém filmu, a za mě královna komedie Eva Holubová.
0: Film Bardotky je o třech nejlepších kamarádkách, které se po letech setkají a vydají se na divokou party, která skončí na vinici. Po několika sklenkách ale zjistí, že celé roky před sebou navzájem skrývali velké tajemství. Tak přeju hezký filmový zážitek.
2: Je tu nový den a s ním ráno na Signál rádiu.

0: O závěr dnešního rána na Signál Rádiu se nám postarala skupina Erasure. Máme necelé 4 minuty před 9. hodinou. Lucké se mnou opět ve studiu. Vítám tě.
1: Ahoj.
0: Je tady léto, prázdniny, čas cestování, dovolených. Víš, jaká destinace je pro letošní rok takzvaně in ta nejlepší?
1: To vůbec netuším.
0: Tak já to prozradím tobě i posluchačům. Touto destinací, nejlepší destinací pro rok 2006 byl zvolený Madrid. No, španělská metropole totiž zaujala kombinací světové kultury, gastronomie, slunečního počasí a taky kvality života.
1: Akorát, že teď tam 70 kilometrů jeho západně hoří, tak tam bych se úplně nehnala.
0: Já doufám, že to rychle zhasne, protože ano. Já tam za pár týdnů letím. Shodou okolností, aniž bych věděl, že to je nejlepší destinace pro letošní rok.
1: Oni už to tam kropějí pro tebe, Jiříku, aby jsi to tam užil.
0: Děkuju. Co máš ty ve zprávách?
1: No, když naopak zůstanete v našich luzích a hájích, tak prozradím, jaký bude počasí nejenom o víkendu, ale i celý příští týden. No a na Slovensku, tam teda zpřísňují postihy za dopravní přestupky. Od kdy? To si řekneme.
0: A pak opět nejlepší osmdesátky Nick Kershaw, Pet Shop Boys nebo Black Box.
2: Signál Rádio, doprava.
0: Nehoda komplikuje provoz na silnici 261 u Malého Března na Ústecku. Bouralo se taky v Praze, v ulici k Barrandovu ve směru na Pražský okruh a porouchaný kamion překáží na dálnici D5 na 128. kilometru ve směru na Rozvadov. Signál Rádio přeje šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné čtvrteční dopoledne v 9 hodin přeje Lucie Sinková. Stát by podle premiéra Andreje Babiše mohl uvést 40% akcí pražského letiště na burzu, a to zřejmě v roce 2028. Po vykoupení minoritních akcionářů energetické skupiny ČES, kterou chce vláda zestátnit, by to podle něj mohla být další příležitost pro investory. Babiš sdělil, že letiště je strategické aktivum, které by i po uvedení části společnosti na burzu stát nadále kontroloval. Počasí o víkendu nabídne návrat letních teplot. Obloha se postupně projasní a rtuť v teploměru může vystoupat až k 29 stupňům Celsia. Už v neděli se ale začne počasí zhoršovat. Přibude oblačnosti, místy se objeví déšť a ojediněle i bouřky. Začátek příštího týdne bude podle meteorologů spíše zamračený a deštivý. V dalších dnech se pak opět vyčasí a teploty by se mohly vyšplhat až ke 32 stupňům. Na Slovensku se od letošního září zpřísňují postihy za dopravní přestupky. Stát zavádí nová pravidla s cílem přinutit řidiče jezdit opatrněji a snížit počet tragických dopravních nehod.
0: Co se děje v regionu?
2: O vybudování plovoucího heliportu pro Všeobecnou fakultní nemocnici se v Praze hovoří už od roku 2022. Nyní se ale blíží realizace. Stavba za 60 milionů korun by měla být hotova v srpnu příštího roku. Pro plovoucí variantu se město rozhodlo, protože Všeobecná fakultní nemocnice, Ústav pro péči a o matku a dítě v Podolí a nebo porodnice u Apolináře vhodné prostory pro přistávání vrtulníků nemají. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: České kanoistky Tereza Kneblová, Martina Sadková a Adriana Morenová vybojovaly na mistrovství světa ve vodním slalomu v Oklahoma City stříbrné medaile v závodě hlídek. České výpravě tak zajistili třetí stříbro na šampionátu. Mužská hlídka ve složení Václav Chaloupka, Lukáš Kratochvíl a Lukáš Rohan obsadila místo páté. Tituly mistrů světa získali Britové a Slovenky.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost s místními přeháňkami, které budou četnější v severovýchodní polovině území, hlavně na horách na severu a severovýchodě. V jeho západní polovině Čech se přeháňky vyskytnou zcela výjimečně. Sporadicky se objeví i bouřky. Večer bude od jeho západu srážek i oblačnosti částečně ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jihu Moravy až 25 stupňů Celsia. To byly zprávy a teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
3: Přeju vám hezký čtvrtek se Signál Rádiem, také po 9. hodině jste v té nejlepší společnosti hitu 80. let a za chvíli už vám taky nabídneme reprízu pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým, který bude vyprávět o Masné ulici nebo o tom, jak se z obyčejných řezníků stali vážení měšťané. Buďte s námi dál, hezký poslech vám přeje Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Dobré dopoledne se Signál rádiem, je čas poodhalit další tajemství Prahy, tak si pojďte poslechnout poutavé vyprávění Davida Černého.
1: Miluju Prahu s Davidem Černým. Miluju Prahu s Davidem Černým.
2: Dobrý den, dnes vás zavedu do Masné ulice na Staré město pražské. Ulice, která spojuje Dlouhou a Rybnou, patří k nejstarším a historicky nejvýraznějším uličkám v centru města. Jak název ulice napovídá, bývalo zde drsné, hlučné a nevonící centrum pražského obchodu s masem. Oficiálně své jméno dostala Masná ulice až v roce 1870, ale její řeznická historie sahá až do hlubokého středověku. Už za vlády krále Jana Lucemburského na začátku 14. století vznikly masné krámy. Právě za jeho vlády získali řezníci výsady, které z nich udělali nejváženější, nejbohatší a nejvlivnější řemeslnický cech v Praze. Byl to klasický středověký obchod něco za něco. Král potřeboval lojalitu a vojenskou sílu a řezníci ochranu svého podnikání a prestiž. Vše začalo hned na samém počátku Janovy vlády v Čechách. Mladý Lucemburg musel o český trůn bojovat s Jindřichem Korutanským, který držel Prahu. Když Janovo vojsko v listopadu 1310 přitáhlo k Praze, situace byla napjatá. Podle historických pramenů a pověstí to byli právě pražští řezníci, kdo tehdy vzali do rukou své těžké široké řeznické sekery a pomohli Janovi otevřít město. Prosekali zevnitř zatarasenou bránu svatého Františka, rozehnali korutanskou stráž a vpustili Jana Lucemburského do Prahy. Řezníci pak králi věrně sloužili i v dalších bitvách. Kdykoliv král potřeboval rychlou a tvrdou městskou domobranu, řezníci se svými sekerami a jatečními noži stáli v první linii. Jan Lucemburský na své zachránce a věrné bojovníky nezapomněl. Udělal jim privilegium, které neměl žádný jiný cech. Řezníci dostali do znaku stříbrného dvouocasého lva v červeném poli, tedy samotný symbol českého království. Jediným rozdílem bylo, že cechovní lev držel v tlapách řeznickou sekeru Širočinu. Mít ve znaku panovnického lva byla pro řemeslníky nepředstavitelná čest, která je okamžitě vyzdvihla nad všechny ostatní pražské cechy. Jan Lucemburský pomohl řezníkům i ekonomicky, aby udělal přítrž živelnému a nehygienickému prodeji masa po celé Praze, nechal pro ně v roce 1325 vybudovat centralizované masné krámy u tehdejšího kláštera svatého Jakuba. Tím jim zajistil obrovský monopol. Nikdo na Starém městě nesměl prodávat maso jinde, než v těchto schválených chodcích. Řezníci díky tomu pohádkově zbohatli. Z drsných chlapů odjatek se stali vážení měšťané, kteří vlastnili výstavní domy a mluvili do správy celého města. Pokaždé, když do Prahy výjížděl nový český král k usmíření nebo korunovaci, jako prvního u městských bran vítala ozbrojená garda staroměstských řezníků se svými naleštěnými sekerami a praporcem s dvouocasým lvem. Jan Lucemburský tak v roce 1310 položil základ tradici, která v Praze, Masné ulici, spolehlivě fungovala dalších 500 let. Pro Signál rádio David Černý, miluju Prahu.
1: Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál rádio.
3: Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají.

0: Skupina Black Box a Fantasy v dopoledním vysílání Signál Rádia. Jestli chcete zažít něco, u čeho se vám bude tajit dech, tak se ode dneška do neděle vydejte na zříceninu hradu Trosky v Českém ráji. Koná se tam už 10. ročník akce Lanochodci na Troskách. Mezi věžemi, panou a babou budou na natažených lanech chodit odvážlivci a myslím, že to bude velmi výjimečný zážitek. No a jinak další tipy, kam vyrazit, najdete i na našem webu signalradio.cz.
1: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte Signál Rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se Signál Rádiem na 80kách digitálně v DAB+ po celém Česku.

0: synthpopová klasika skupina Softcell na Signál Rádiu. Za chvíli nás letně naladí Ricky Epovery a zaspívá i Lionel Richie, ale ještě si bere slovo kolega Luboš Dvořák, se kterým tentokrát šlápneme do pedálu a projedeme se kolem řeky.
1: Labská stezka vede podél řeky Labe od pramene v Krkonoších k jeho ústí do Severního moře v Německu. Měří celkem 1300 kilometrů, z toho 460 kilometrů. Z toho 460 kilometrů je na české straně a 840 kilometrů na německé straně. V Česku prochází 4 kraji, opouští nás v Hřensku. Mezi středočeským Kostelcem nad Labem a Tuhání je v provozu nová 10-kilometrová asfaltová cyklostezka. První část cesty mezi Kozly a Tuhání kraj dokončil před 2 lety. Nyní navazuje úsek mezi Kostelcem nad Labem a Kozly. Pohodlnější cestování potrhuje i nedávná oprava povrchu cyklostezky mezi Kostelcem nad Labem a Brandýsem nad Labem, která skončila na sklonku června a července. Hejtmanství letos plánuje také dokončení lávky mezi Kostomlaty nad Labem a Hradiškem. Do konce letošního roku nebo na jaře příštího by také měla být hotová lávka v Kostelci nad Labem a ještě letos bude kraj otevírat cyklolávku v Brandýse nad Labem. Klidné cestování v Polabí přeje Luboš Dvořák.

0: Signál rádu nám krátce před 10. hodinou zpíval Billy Joel, za malou chvíli zprávy, po nich Bryan Adams, Modern Talking a nebo Katy Dennis. Budeme si hrát to nejlepší z 80. let.
1: Signál rádio doprava.
0: Na Pražském okruhu vás může zdržet nehoda na 16. kilometru na trase od Ruzyně k D7 a pozor taky na nehodu na silnici 203 u obce Tlučná na Plzeňsku. Signál rádio přeje šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Stále hezké červencové dopoledne přeje Lucie Sinková. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc má v plánu prosadit snížení věkové hranice trestní odpovědnosti u dětí ze současných 15 rovnou na 13 let. Podle jeho návrhu by však nešlo o plošné snížení věkové hranice, týkalo by se jen nejzávažnějších zločinů a násilných trestných činů. Očekává vášnivou debatu, protože řada politiků, třeba i dětský ombudsman, je proti. Ministr přesto doufá, že nová úprava může začít platit od ledna 2028. Silničáři začnou v polovině září stavět přeložku silnice 1/43 mezi Černou horou a Závistí na Blanensku. Za 250 milionů korun silnici na 2 kilometrech napřímí a ve stoupání směrem do Brna vzniknou 2 pruhy pro snažší předjíždění. Ředitelství silnic a dálnic podepsalo smlouvu s polskou stavební firmou. Ta nabídla o 630% nižší cenu proti soutěžní. Počet potvrzených obětí eboly v Kongu přesáhl hranici 1000. Nakažených je podle úřadů přes 2500. Předchozí bilance byla 999 mrtvých a 2423 nakažených.
0: Co se děje v regionu?
2: Nedávné zřícení betonové plastiky Rovnováha, která se zřítila před týdnem u Barrandovského mostu, otevřelo diskuzi o stavu dalších betonových plastik. V souvislosti s tím se hovoří o té s názvem Hroší lázně, která je kousek od zřícené Rovnováhy. Podle odborníků vykazuje praskliny a bude třeba je řešit. Dodejme, že v případě Rovnováhy se hovoří o stavbě věrné repliky. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Druhou nasazenou Barboru Krejčíkovou čeká ve druhém kole tenisového turnaje na pražské Štvanici další český souboj. Po vítězství nad Lindou Frůvětovou se dvojnásobná grandslamová šampionka ve dvouhře utká s Lucí Havlíčkovou. Zatím spolu nehráli.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnes čekáme velmi proměnlivé počasí s převážně oblačnou oblohou a přeháňkami, ojediněle i bouřkami, ale sem tam se objeví i slunce. Nejvíce srážek čekáme v horských oblastech na severu Česka, kde může spadnout až 20 mm srážek. K večeru pak bude oblačnosti i srážek ubývat. Naměříme 18 až 22 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 25. Tolik počasí, zprávy a teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
3: Krátce po 10. hodině posloucháte dopolední vysílání Signál Rádia s datem 23. července. To byl v roce 1988 den, kdy se v americké albové hitparádě poprvé objevila zpěvačka Paula Abdul a trvalo 64 týdnů, než se dostala na vrchol žebříčku a tím vytvořila rekord v počtu týdnů strávených v hitparádě před dosažením čísla 1. A my vám za chvíli z hudební historie připomeneme i další zajímavé okamžiky, tak dál držte signál. Hezký poslech vám ze studia přeje Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Signál Rádio vám dělá společnost taky ve čtvrtek dopoledne a než budeme pokračovat tím nejlepším z osmdesátek, tak nás kolega Lukáš Bláha provede hudební historií dnešního data.
1: Signály hudební minulosti.
2: Signály hudební minulosti.
3: Na startu míříme zpět přesně o 60 let. Zpěvák Bobby Helb tehdy vyšlápl až na hrot hitparády Spojených států s letním singlem, který patrně znáte i z našeho vysílání díky Bonnie M. Jeho původ je ale velmi smutný. Věnován byl totiž Bobbyho bratrovi, kterého o 3 roky dříve zabil lupič.

Posouváme se za 23. dnem měsíce července v roce 1994. To Mezinárodní astronomická unie pojmenovala asteroid obíhající mezi Marsem a Jupiterem po legendárním kytaristovi Frankovi Zappovi. Poslední vzpomínka právě náleží výjimečné hudební osobnosti, která tento svět opustila 23. července před 15 lety. Tak dlouhá doba už uplynula od chvíle, kdy se do nechtěného klubu 27 přidala právě v tomto věku britská zpěvačka Amy Winehouse. Jako příčina úmrtí byla uvedena otrava alkoholem.

0: jste se Signál rádiem, dny letí, někdo už má dovolenou za sebou, někdo se na ní teprve chystá a je úplně jedno, jestli budete trávit doma, na chatě, na horách, v kempu a nebo vyrazíte k moři. Všude vám může dělat společnost naše vysílání. Stačí si do mobilu stáhnout naši apku z Google Play nebo z App Store a pak už vám budou ty nejlepší osmdesátky hrát kdekoliv na světě. A navíc se přes mobilní apku můžete spojit i s naším studiem. Můžete nám přes ní poslat textovou zprávu, můžete nahrát hlasovku a nebo třeba poslat fotku, jak trávíte osmdesátkové léto. Tak se těšíme moc, že se s námi podělíte, určitě naši mobilní aplikaci Signál rádia vyzkoušejte.
1: Na Signál rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme vstupenky na koncert světové hudební ikony Diany Ross, která vystoupí už 29. července se svým In Motion Tour v plzeňském amfiteátru Lochotín. Nenechte si ujít její energii a nestárnoucí hity.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
1: Ano nebo ne na Signál rádiu.
4: Signál rádiu posloucháte online
2: na signálradio.cz.

0: S Daliborem Jandou jsme právě teď hráli Kličkovanou a teď před 11. hodinou dokličkoval do studia i Lukáš Fralich. Vítám tě tady.
1: Hezké dopoledne.
0: Tobě taky hezké dopoledne. Lukáši, kdy jsi byl naposledy v letním kině?
1: Ty jo, to je velmi, velmi dlouho. Troufám si říct možná i několik desítek let. Jako
0: několik
1: dítě.
0: Desítek let? Já u mě je to nějaké 2-3 roky zpátky, ale proč o tom mluvím? Jsou kina a kina, jo? Letní
1: ano.
0: Kina. Chotětovice u Trutnova v Krkonoších mají totiž velmi netradiční letní kino. Oni tam totiž nemají vlastní areál, kde by mohli ty filmové večery pořádat, mm-hmm. A tak to vyřešili po svém. No a filmy tady promítají vedle hřbitova na zeď Staré Márnice.
1: Wow! Takže to by bylo zajímavé, kdyby promítali přes půlnoc a pustili nějaký horor s nějakou duchařinou.
0: Přesně to se úplně jako nabízí, ty filmové večery tam začínají někde kolem 9:45, když se setmí. Mimochodem zítra mají na programu českou romantickou komedii po večerce, tak u komedie se asi člověk moc bát nebude.
1: Tam asi ne.
0: I když to prostředí může být hodně zajímavé a zvláštní.
1: To bude hodně bojácné.
0: Je dost možné, že i při takové komedii někomu bude běhat mráz po zádech.
1: Souhlasím, mě by určitě běhal.
0: Zůstaňte dál se Signál rádiem, dál vás provede tedy Lukáš, Jirka se loučí a zítra v 6 ráno se znovu uslyšíme, budu se na vás těšit, ahoj.

0: Big Mountain, 3 minutky před 11. hodinou, krásné dopoledne přeje Signál Radio. Za moment to nejlepší z 80. let, Jezu, Shakin' Stevens nebo třeba Faith No More. Teď už nesmí chybět zprávy a taky informace ze silnic.
1: Signál Radio, doprava.
0: Pozorujte na pražském okruhu 16,5 km ve směru k dálnici D7. Tady je neprůjezdný levý jízdní pruh, v něm nehoda osobního vozidla a nárazově se můžete zdržet. Tak tady jeďte opatrně a šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: 23. července vám společnost dělá Signál Rádio a zprávy pro vás přichystala Lucie Sinková. Vláda by mohla sáhnout k vyplacení jednorázového příspěvku důchodcům. Podle premiéra Andreje Babiše by posloužil k nápravě minulých křivd. Co tím myslí, neupřesnil a tak není ani zřejmé, čeho by se příspěvek týkal. Už dřívější Babišova vláda nicméně penzistům mimořádně přilepšovala. Tehdy to bylo na pozadí pandemie COVID-19. Policie a další úřady v létě častěji kontrolují okolí vodních ploch a zaměřují se také na rybáře a návštěvníky, kteří porušují pravidla. Problémem je například nelegální kempování u vody, rozdělávání ohňů nebo neoprávněné užívání míst, kde není možné tábořit. Lidem, kteří zákaz poruší, hrozí pokuty. Dodejme, že kontroly mají podle úřadů přispět k větší bezpečnosti i ochraně přírody v oblíbených rekreačních lokalitách. Rozsáhlý lesní požár na francouzském atlantickém pobřeží poblíž Bordeaux si vyžádal preventivní evakuaci více než 10 tisíc turistů a zhruba tisícovky místních obyvatel. Oheň v okolí obce Somo se rozšířil na plochu přes 2000 hektarů.
0: Co se děje v regionu?
2: Pražská technická správa komunikací se pustila do plánované údržby pláště a pilířů Karlova mostu. Ty budou v následujících týdnech zbavovány náletové zeleně, řas a také divoké vegetace. Práce provádí pod dohledem restaurátorů stejná kamenosochařská společnost, která se podílela na opravě chrámu svatého Víta na Pražském hradě. Údržba mostu nijak neovlivní turistický provoz. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Rekordman v počtu ligových startů Milan Petržela ukončil fotbalovou kariéru. 43-letý záložník hrál naposledy za Slovácko. V lize odehrál během 22 sezon 537 zápasů a nastřílel 60 gólů. O jeho rozhodnutí informuje v tiskové zprávě Ligová fotbalová asociace, která řídí první i druhou ligu.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnes čekáme velmi proměnlivé počasí s převážně oblačnou oblohou a přeháňkami, ojediněle i bouřkami, ale sem tam se objeví i slunce. Nejvíce srážek čekáme v horských oblastech na severu Česka, kde může spadnout až 20 mm srážek. K večeru pak bude oblačnosti i srážek ubývat. Naměříme 18 až 22 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 25. Tolik počasí, zprávy a teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
3: 11 hodin a 2 minuty, hezké dopoledne přeje Signál Rádio. Už o víkendu se chystá vyjet historický vlak, podrobnosti přidám za moment. S vámi Lukáš Frelich a na start Jason Donovan.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Shaken Stevens teď s námi na Signál Rádiu. K letním prázdninám patří také cestování vlakem. O nadcházejícím víkendu si ale můžeme užít výjimečný zážitek. Na šumavské trati totiž vyjede historický parní vlak. Více prozradí mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
1: Šumavské tratě opět ožijí železniční nostalgií. 25. a 26. července vyjede na koleje historický vlak Českých drah v čele s parní lokomotivou Všudy velkou. Cestující se mohou těšit na jízdy malebnou krajinou mezi Volary, Novým Údolím a Černou v Pošumaví.
0: Jízda parním vlakem, to je zážitek pro malé i velké cestovatele. Díky zastávkám si tak můžete naplánovat i cestu k vodní nádrži Lipno nebo k tajuplnému sumarskému rašeliništi. Milovníci železniční historie by si tuhle stylovou jízdu rozhodně neměli nechat ujít.

0: Simple Minds a single, který nás pořád hodně baví. Včera jsme vám dali velmi zajímavý rozhovor. Do našeho studia dorazili manželé Eva Hrušková a Jan Přeučil. Oblíbená dvojice už více než 22 let rozdává radosti nejen na divadelních prknech, ale také dětem po celé republice. Zavzpomínali jsme na legendární černobílou popelku, připomněli si nezapomenutelného čertíka Bertíka a řeč byla i o tom, jak se dá skloubit dlouholeté manželství se společným cestováním i pracovním životem. Celé povídání si odteď můžete poslechnout znovu kdykoliv, a to v archivu na našem webu signalradio.cz. Tak tam zamiřte a poslechněte si třeba o obědové pauze.
1: Magneťák Signál Rádia. Pamatujete na dobu, kdy jsme se dávali u rádia s prstem připraveným zmáčknout tlačítko rekord? A jak nás štvalo, když jsme to nestihli včas a část písničky nám na nahrávce chyběla, nebo nám do toho promluvil moderátor? Tyhle časy jsou už dávno pryč, ale my vám je rádi připomeneme. Zapněte si Magneťák Signál Rádia. Několikrát denně si společně pustíme písničky, které jsme si kdysi nahrávali na kazety nebo magnetofonové kotouče. Některé budou známější, jiné méně známé, ale těšte se i na hudební rarity, na které jste už možná dávno zapomněli. Navíc se o nich dozvíte i řadu zajímavostí. Magneťák, Signál Rádia, aneb co jsme si nahrávali na pásky.

0: Za 8 minut, 3:15 je s vámi Signál Radio, kde hrajeme to nejlepší z 80. let. Připravená je Whitney Houston, Queen nebo třeba Prince. Tak zůstaňte dál s námi a užívejte dopoledne.
1: Signál Radio má novou mobilní aplikaci. Vylepšený design, živé vysílání, informace o právě přehrávané skladbě, možnost poslat vzkaz, audiosprávu nebo fotku přímo do studia. Nechybí ani denní program nebo tipy, kam vyrazit za zážitky. Novou aplikaci stáhněte zdarma z App Store nebo Google Play podle typu vašeho telefonu. Signál Radio a to nejlepší z 80. let budete mít s naší vylepšenou apkou neustále po ruce.

0: Přiblížilo se poledne a společnost vám stále dělá signál rádio. Za moment Rembrandt's London Beat nebo skupina ABBA, to nejlepší z 80. let. Teď už nesmí chybět zprávy a taky info ze silnic.
1: Signál rádio doprava.
0: Posledejte v Praze na Poděbradské ulici u křižovatky s ulicí k Žižkovu a Frejova. Tady je nehoda náklaďáku s osobákem, nárazově se vytváří menší kolona. Tak s tím počítejte a jeďte opatrně.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné červencové poledne přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Ministr zahraničí Petr Macinka potvrdil, že na mise nastoupí v blízké době noví velvyslanci ve Spojených státech, v Itálii a také při Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a Organizaci spojených národů. První z 16 diplomatů, jejichž nástup potvrdil i prezident Petr Pavel, na nové posty nastoupí na přelomu července a srpna, další pak do konce léta. Po několika chladnějších dnech se o víkendu do Česka vrátí léto. Teploty budou stoupat a místy dosáhnou až 30 stupňů Celsia. Už v neděli ale opět dorazí studená fronta, která přinese ochlazení. To ale zřejmě nebude mít dlouhé trvání a v příštím týdnu se může vrátit velmi teplé počasí. Na Slovensku začnou od září platit přísnější pravidla pro řidiče, kteří opakovaně vážně porušují dopravní nehody. Nově tam bude platit princip třikrát a dost. Řidiči, kteří během jednoho roku třikrát spáchají závažný dopravní přestupek, budou muset absolvovat školení, přezkoušení z pravidel silničního provozu, praktickou jízdu a ještě i rehabilitační program. Při čtvrtém vážném provinění může řidič přijít i o řidičský průkaz.
0: Co se děje v regionu?
2: Městská část Praha 6 se plánuje pustit do rekonstrukce zámku Veleslavín. Ten hlavní město odkoupilo od státu a do péče ho svěřilo městské části. Do příprav na rekonstrukci chce zapojit také veřejnost. Cílem je přeměnit zámecký areál v kulturní, společenské a komunitní centrum, které bude sloužit veřejnosti a zároveň také nabídne sociální, vzdělávací nebo zdravotní služby. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Obránce druholigové Opavy Filip Štěpánek dostal za účast korupční kauze měsíční zákaz soutěžní činnosti, pokutu 50 tisíc korun a 70 hodin fotbalově prospěšné činnosti. Rozhodla o tom odvolací komise fotbalové asociace, která zrušila měsíc starý verdikt etické komise. Ta totiž potrestala Štěpánka mírněji, a sice 4měsíčním zákazem startů, pokutou 40 tisíc korun a uložila mu vykonat 40 hodin fotbalově prospěšné činnosti.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnes čekáme velmi proměnlivé počasí s převážně oblačnou oblohou a přehánkami, ojediněle i bouřkami. Nejvíce srážek čekáme v horských oblastech na severu Česka, kde může spadnout až 20 mm srážek. K večeru pak bude oblačnosti i srážek ubývat. Naměříme 18 až 22 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 25. A teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
3: Tři minuty popolední je s vámi Signál Rádio. Havajské tance a kouzelné hudební nástroje. To vše nabídne festival, na který vás pozvu za moment a budeme taky hrát. Já jsem Lukáš Frelich, tady je Elton John. Dobrou chuť k obědu.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

rychle zní nejlepší osmdesátky a London Beat. Jestli ještě nemáte plány na víkend, mám tu pro vás něco speciálního. Na jednom místě si můžete užít koncerty českých i zahraničních interpretů, workshopy pro začátečníky i pokročilé, tombolu nebo havajské tance hula. To vše nabídne Ukulele Festival, který se bude konat od soboty do neděle v Uměticích u Prahy. Uvidíte, že se vám tam bude velmi líbit a zažijete jedinečnou atmosféru. Víc informací máme na webu signalradio.cz. Tak se mrkněte a vyrazte.

0: Mondrej a Signál Rádio. Má kliku a po zatočení zpívá a vypráví o místě, kde zrovna stojí. Přesně takovou novinku mají v Brně, představím vám ji za chvíli. Do té doby nebudou chybět další osmdesátky Vetvetvet, Sandra nebo třeba Pretenders. Tak zůstaňte dál v naší společnosti.
1: Dovolená v osmdesátkách. To bylo MBčko naložené až po střechu. Máma balila řízky do alobalu, táta kontroloval benzín v kanistru
2: a my věděli, že vyrážíme za dobrodružství.

0: prázdniny nikdy neskončí. Časy se změnily. Začali jsme létat, auta jsou rychlejší a místo mapy máme navigace.
1: Jedno ale zůstává stejné. Hity, které nestárnou.
0: Užijte si 80kové léto se Signál rádiem a hudbou, která vás vrátí do časů vašeho mládí.

0: Ve čtvrtek odpoledne vám společnost dělá signál rádio. V Brně mají další automat na kulturu. Jde o poeziomat. Detailivý kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Hezký dobrý den, mám pro vás jednu hádanku. Má kliku a po zatočení zpívá a vypráví o místě, kde stojí. My máme zase kliku, že je v Brně další. Na Kraví hoře v Brně totiž vyrostl poeziomat. Nabízí poetická díla oblíbených brněnských autorek a autorů, básně pro děti či slavné hudební skladby. Příchozí si mohou poslechnout například úryvky z děl básníků Oldřicha Mikuláška, Františka Halase, Ivana Blatného nebo nahrávky nedávno zesnulé historičky Mileny Flodrové. Lidé se mohou těšit také na oblíbenou píseň od Josefa Kainera a Gustava Broma Hvězdy jsou jak sedmi krásky nad Brnem. Dramaturgie nabídne i spoustu pro Brňany známých hlasů. Do nahrávání se zapojili osobnosti jako Milan Uhde, který vypráví o Janáčkovi, nebo Miloš Štědroň, který zase recituje z Kácela. Ovšem verš Slunce žblunce tam nečekejte, od neználka tam nenajdete nic. Luděk Savana Urbánek, Brno.

0: Gypsy Kings, je 13 hodin, s vámi Signál Rádio a za moment naše osmdesátkové léto. Třeba Gloria Gaynor, taky kapela U2 nebo Donna Lewis. Teď už zprávy a také informace z provozu.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozor na příjezdu do Prahy po dálnici D5, 7,5 km. Tady je nehoda osobáku s dodávkou. Na místě jsou taky záchranné složky a neprůjezdný levý jízdní pruh. Počítá se s nárazovým zdržením. Šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné červencové odpoledne přeje Lucie Sinková. Velitelé policie, kteří výjíždějí k mimořádným situacím, zasahovali za prvních 6 měsíců letošního roku u 1550 případů. Další stovky vyhodnotili tak, že velení u události přebírat nemuseli. Za celý loňský rok byli velitelé vysláni asi ke 3000 událostem. Průměrná cena pohonných hmot v republice se v uplynulém týdnu, po jehož část ještě platila státní cenová regulace, opět zvýšila. Přes 4 koruny zdražila nafta. Dodejme, že od pondělí čerpací stanice stanovují ceny opět volně a litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 aktuálně prodávají v průměru přes 42 korun. Před týdnem byl o necelé 2 koruny levnější. Jak jsme vás už informovali, francouzské úřady kvůli lesnímu požáru na pobřeží Atlantiku u Bordeaux preventivně evakuovali 10 000 turistů a asi 1000 obyvatel. Požár u obce Somo západně od Bordeaux se rozšířil na více než 2000 hektarů. Moskvou dosazené úřady na okupovaném ukrajinském poloostrově Krym znovu zavádějí veřejné telefonní automaty pro tísňová volání. Mají být totiž alternativou k mobilní komunikaci, která je kvůli ukrajinským útokům často rušena.
0: Co se děje v regionu?
2: 11,5 milionu korun investuje Středočeský kraj do modernizace učeben, laboratoří a dílen střední průmyslové školy a vyšší odborné školy v Kladně. Aktuálně jejich vybavení neodpovídá moderním požadavkům. Většina strojů je už za hranicí životnosti. Součástí modernizačního projektu bude také odstraňování architektonických bariér v budově školy. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: První 3 zápasy ještě vynechá, jelikož mu dobíhá trest za červenou kartu. Pak se ale Tomáš Chorý s velkou pravděpodobností znovu objeví v sestavě fotbalové Slávie. Navzdory slovům šéfa Jaroslava Tvrdíka, že už nikdy nenastoupí. Pravý obránce David Douděra prý naopak skutečně odchází.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Během odpoledne bude oblačno až zataženo, místy se vyskytne déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Na severu a severovýchodě budou srážky četnější, naopak na jihozápadě jen ojediněle. Večer bude od jihozápadu srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 22 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 25. Tolik počasí a teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
3: Chvilku po 13. je s vámi Signál Rádio. Venku to dnes na zmrzlinu úplně není, přesto o ní za chvilku dáme řeč a připomeneme si, co se na téma zmrzlina řešilo dnes ráno. Lukáš Frelich s vámi a tady je John Wade. Užívejte odpoledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: kapela YouTube teď s námi na Signál Rádiu.
1: Co zaznělo dnes ráno na Signál Rádiu?
0: Možná to nevíte, ale dnešek je mezinárodním dnem vanilkové zmrzliny. I když má nevýraznou barvu a na první pohled působí úplně obyčejně, patří k nejoblíbenějším na světě. Mluvil o tom ráno Jirka Svoboda.
2: Její kouzlo spočívá v jemné chuti a vůni vanilky. Takže jestli si dnes budete chtít udělat něčím radost, nemusíte vymýšlet nic složitého, stačí zajít na pár kopečků vanilkové zmrzliny a když k tomu vezmete i někoho z přátel, tak se vsadím, že budete mít skvělý den. Nikdy totiž ty úplně nejjednodušší věci bývají těmi nejlepšími. Tak si užijte dnešní Mezinárodní den vanilkové zmrzliny, a to nejlépe ve společnosti Signál Rádia a hitů vašeho mládí.
1: Vstávejte se Signál Rádiem a budete vědět víc.

0: Posloucháte Signál Radio. Už za moment si připomeneme hit, co jsme si nahrávali z rádia na pásku. Mohu malinko napovědět, pochází z roku 89 a budeme mířit do Británie. Víc už neprozradím, ale rozhodně je na co se těšit. Diana Ross, Sissy Catch nebo Visage, to jsou další osmdesátky a budou hrát za chvíli.
1: Na Signál Radio pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne. Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme vstupenky na koncert světové hudební ikony Diany Ross, která vystoupí už 29. července se svým In Motion Tour v plzeňském amfiteátru Lochotín. Nenechte si ujít její energii a nestárnoucí hity.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne? Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině. Ano nebo ne na Signál Rádiu.
4: Signál Rádiu posloucháte online
2: na signálradio.cz.

0: Takhle zní signál rádio a nejlepší playlist 80. let. Náš magneťák je připraven, tak pojďme hudebně zavzpomínat.
1: Magneťák signál rádia.
0: Poslední single v 80. letech, jehož autorem se stala celá kapela. Překvapení bylo, že na stejnojmenném albu se objevil až jako pátý v pořadí. Tenkrát se dokonce o hitovce mluvilo jako o diskrétně operní popové písni a u nás je dodnes velmi oblíbená. Queenie, The Miracle.
1: Magneťák signál rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: La Isla Bonita a Madonna chvilku před 14. hodinou. Tady je Signál Rádio a za moment hudebně bude pokračovat naše 80. léto. Třeba zazní Paul McCartney, taky John Hay Jazz nebo Laura Branigan. Teď už zprávy a taky info ze silnic.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozor, dejte na příjezdu do Brna po dálnici D1, 195. kilometr, tady je nehoda dvou osobních vozidel, projíždí se zatím ve značně snížené rychlosti, tak doufejme, že to tak vydrží, jeďte opatrně.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Ve 14 hodin hezké odpoledne přeje Lucie Sinková. Premiér Andrej Babiš kritizuje ministerstvo obrany, že ho neinformovalo o přípravě nové evropské protiraketové koalice. Ministr Jaromír Zuna připustil, že s informací nepracoval. Projekt ale podle něj navazuje na širší iniciativy, do nichž už je Česko zapojeno. Čeští vězni se zřejmě od příštího roku opět nedočkají nároku na více ubytovacího prostoru. Ministerstvo spravedlnosti chce odložit účinnost schválených změn ohledně minimální plochy vězeňských cel a ložnic až na rok 2030. Krok zdůvodňuje jednak potřebou stabilizovat personální situaci vězeňské služby a jednak získáním času pro dokončení započatých či plánovaných staveb a rekonstrukcí. Vyplývá to z návrhu, který úřad zaslal do připomínkového řízení. Dnešek je bezesporu nejchladnějším dnem tohoto týdne. Na většině území bude pršet a teploty se budou pohybovat kolem 20 stupňů Celsia. Přes víkend se oteplí a příští týden udeří opět tropy. Ve středu překročí teploty na mnoha místech v Česku tropickou třicítku. Evropská komise vyměřila americké internetové společnosti Google pokutu 890 milionů eur, a to za porušení unijního nařízení o digitálních trzích.
0: Co se děje v regionu?
2: Výsledkem zátahu na pražském magistrátu je obvinění 6 lidí a 2 právnických osob. Podle policie se jedná o organizovanou zločineckou skupinu, která se dopouštěla zneužívání pravomocí úřední osoby, dále také praní špinavých peněz a korupce. Mezi stíhanými jsou i 2 magistrátní úředníci, včetně ředitele odboru pozemních komunikací Aleše Krejči. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Další posilou hokejistů Českých Budějovic je kanadský útočník Parker Bell. 22-letý hráč, vysoký 195 cm, podepsal roční smlouvu a čeká ho první angažmá v Evropě. Motor o jeho příchodu informuje na svém webu.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Během odpoledne bude oblačno a zataženo, místy se vyskytne déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Na severu a severovýchodě budou srážky četnější, naopak na jihozápadě jen ojediněle. Večer bude od jihozápadu srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 22 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 25. Tolik počasí a teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: 3 minuty po 14. hodině, hezké čtvrteční odpoledne ze studia Signál Rádia. 23. červenec byl hodně bohatý na události ve světě hudby a týká se i legendárního kytaristy Franka Zappy. Víc prozradím už za moment, s vámi Lukáš Frelich a teď Evangelis.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Hitovka z filmu Flashdance, teď s námi na Signál Rádiu. Dnes je tomu 32 let, co byl asteroid pojmenován po legendárním kytaristovi. Podrobnosti má kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti.
2: Signály hudební minulosti.
3: Na startu míříme zpět přesně o 60 let. Zpěvák Bobby Helb tehdy vyšlápl až na hrot hitparády Spojených států s letním singlem, který patrně znáte i z našeho vysílání díky Bonnie M. Jeho původ je ale velmi smutný. Věnován byl totiž Bobbyho bratrovi, kterého o 3 roky dříve zabil lupič.

Posouváme se za 23. dnem měsíce července v roce 1994. To Mezinárodní astronomická unie pojmenovala asteroid obíhající mezi Marsem a Jupiterem po legendárním kytaristovi Frankovi Zappovi. Poslední vzpomínka právem náleží výjimečné hudební osobnosti, která tento svět opustila 23. července před 15 lety. Tak dlouhá doba už uplynula od chvíle, kdy se do nechtěného klubu 27 přidala právě v tomto věku britská zpěvačka Amy Winehouse. Jako příčina úmrtí byla uvedena otrava alkoholem.

0: Takhle zní Signál Rádio a Secret Service. Ochutnávka hmyzu nebo plavba lodičkou se chystá v našem hlavním městě. Zůstaňte dál s námi a dozvíte se víc. Phil Collins, Rick Astley nebo Roxette se za chvíli postarají o dobrou náladu.
1: Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu.

0: Za minutu 3:45 je s vámi Signál Rádio. Další prázdninový víkend je opět v hlavním městě se spoustou možností, kam vyrazit. Některé z nich vybral Honza Navrátil.
1: Hezký den, souhrn víkendových tipů začneme v Trojské zoologické zahradě. Právě ta totiž o tomto víkendu nabízí víkend hmyzožravců. Ochutnat tak budeme moci hmyz na všechny způsoby a v rámci speciálních komentovaných krmení a setkání se podíváme, jak chutná hmyzožravcům zoo. Víkend nabízí také několik komentovaných prohlídek. Začněme třeba v Bubenečské čistírně odpadních vod. Tady omrkneme nadzemní i podzemní prostory a můžeme se svést také lodičkou. Další komentovaná prohlídka se pak chystá na sobotu ve Vršovické vodárně. Zvu vás i na 179. sezónu letních promenádních koncertů vojenských hudeb. V sobotu v jižních zahradách Pražského hradu zahraje vojenská hudba z Plzně. A kdo má rád trhy, tak připomínám ty na Náplavce, na Kulaťáku a nebo na Kubáni. Tak vybírejte a o víkendu určitě vyražte. Hezký den přeje Honza Navrátil.

0: Michael Jackson chvilku před 15. hodinou, tady je Signál Rádio a to nejlepší z 80. let budeme hrát už za moment. Připraveni jsou W, Carcho Club a nebo třeba Queeni. Teď už zprávy a taky info ze silnic.
1: Signál Rádio, doprava.
0: V současnou chvíli dejte pozor na dálnici D10 na výjezdu z Prahy, 3,5 kilometr. Tady je předmět na vozovce, jedná se o nějaký plech, na místo jede taky policie. Další komplikace vás potom čeká na příjezdu do Brna, 194,5 kilometr na dálnici D1. Tady je nehoda nákladňáku s osobákem, vytváří se kolona asi na 15 minut, počítejte s výrazným zdržením a jeďte opatrně.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Dneska je čtvrteční odpoledne, 15. hodina je tady, posloucháte Signál a teď také zprávy. Na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku se zřítil armádní vrtulník Venom s 5 vojáky na palubě. Podle informací, které uvedla armáda na síti X, jsou na místě záchranáři, podle kterých jeden z vojáků nehodu nepřežil. Další informace zatím nejsou k dispozici. Minister zahraničí České republiky Petr Macinka s chorvatským protějškem uctili na moři památku 4 Čechů, kteří v červnu zahynuli u chorvatského Splitu po srážce plachetnice s katamaránem. Americký ministr zahraničí Marco Rubio se dnes setkal se svým ruským protějškem Sergejem Lavrovem. Jejich jednání ale trvalo pouhých 35 minut. Podle Moskvy o schůzku požádali Spojené státy. Oba nejvyšší státní diplomaté se setkali ve filipínském hlavním městě Manile. Právě tam se koná jednání Sdružení národů Jihovýchodní Asie.
0: Co se děje v regionu?
1: Městská část Praha 6 se plánuje pustit do rekonstrukce zámku Veleslavín. Ten hlavní město odkoupilo od státu a do péče ho svěřilo městské části. Do příprav na rekonstrukci chce zapojit také veřejnost. Cílem je přeměnit zámecký areál v kulturní, společenské a komunitní centrum, které bude sloužit veřejnosti a zároveň také nabídne sociální, vzdělávací nebo zdravotní služby.
0: Sport.
1: Cílem vrátit se do horní třetiny ligové tabulky vstupují do nové sezóny fotbalisté Olomouce. V uplynulé sezóně hráli Hanáci na jaře play-off konferenční ligy, ale v lize skončili na 7. místě. Předseda představenstva Sigmy Olomouc Ondřej Navrátil k ambicím před sezónou řekl.
2: Loňskou sezónu jsme si užili, udělali jsme obrovský úspěch v pohárech a letos bohužel jsme doplatili na tu neskušenost nováčka v pohárech, ale ambice rozhodně máme, chceme skončit do top 6. A pak uvidíme, pak se porveme v top 6 o co nejlepší umístění a samozřejmě bychom si rádi poháry znova zahráli, ale v tuto chvíli ten krátkodobějící je top 6 pro tu sezónu.
1: Doplníme, že do ligy vstoupí tým v neděli duelem v Jablonci. Domácí premiéru si pak odbude o týden později s Mladou Boleslaví.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Venku je oblačno, místy s přeháňkami a teploty měříme od 17 do 22 stupňů na Moravě i kolem 25 stupňů Celsia. V noci na zítřek bude polojasno s teplotami od 11 do 7 stupňů, páteční den bude po ránu polojasný až oblačný, během dne ale bude oblačnost mizet a bude se od západu vyjasňovat. Vítr zítra zafouká severní rychlostí do 6 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty během pátku naměříme od 21 do 25 stupňů. Na horách počítejme s teplotou kolem 17. Tolik zprávy a Honza Navrátil.
0: Signál Rádio.
3: 15 hodin a 3 minuty, posloucháte Signál Rádio. Za moment se budeme bavit o oblečení a taky zamíříme na náš Facebook. Na Start Hard s vámi Lukáš Frelich. Hezké odpoledne.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

a Car Chocolate na Signál Rádiu. Taky občas nahlédnete do obchodu s použitým oblečením. Podle aktuálního průzkumu u nás takové nákupy moc nefrčí. Představa, že nosíme oblečení po někom, nám přijde totiž nehygienická. Za to na Slovensku, Maďarsku nebo Německu a vlastně i jinde ve světě je situace trošku jiná. Dokonce někdy nákup onošených věcí může přinést i slušný bonus. Štěstí měl mladík z Ameriky, který se v obchodě s použitým oblečením všiml basketbalového trika se jmenovkou hráče ze 70. let. Když dres koupil, ukázalo se, že se jedná skutečně o pravý dres s hodnotou 1,9 milionu korun. No, očividně je někdy potřeba jít štěstí trošku naproti a zamítat na místa, která prostě moc nelákají.

0: Crude House, velká klasika z osmdesátek. Dnes odpoledne bych vás ještě chtěl pozvat na náš Facebook, kam jsme dali fotku jednoho z nejčastějších aut na československých silnicích v 80. letech a zeptali jsme se vás, jestli byste dnes sebrali odvahu a jeli s takovým vozem na dovolenou. Mrkněte, komentujte a třeba nám i napište vaše vzpomínky z dětství.
1: Nejlepší probuzení do nového dne. To je Ráno na Signál Rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je Ráno na Signál Rádiu. Vstávejte s námi.

0: Chris Isaac. Za 5 minut, 3:15, čas, kdy do studia dorazila Terka Veselá. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Koukal jsem na datum do našeho kalendáře, který tady máme.
1: Mm-hmm.
0: A tam je napsáno, že dozrávají maliny.
1: Je. Yeah. No a to já miluju.
0: Jo, právě jsem se chtěl zeptat, jaké vlastně sezónní ovoce máš ráda. Takže maliny, předpokládám, že tam budou asi borůvky u tebe. Mm-hmm,
1: určitě, jahody, všechno. Jahody. Já miluju prostě vlastně, takhle, řekla bych melon, ale to je zelenina, ale miluju melon v létě.
0: A teď se nabízí otázka, sbíráš to sama? Máš na to trpělivost?
1: Hele, například u babičky tak rostou maliny, tak ty sbírám někdy. A třeba borůvky v lese, tak ty taky.
0: Mě třeba borůvky moc nebaví, protože to je prostě malá količka ke količce.
1: Je
0: a trvá to hrozně dlouho. Když chceš nazbírat třeba litr do nějaký dozy, kde máš ještě tu odměrku, tak vidíš, jak to vlastně vůbec nepřibývá.
1: Ne vůbec, ale pak se to fakt vyplatí, stojí
0: ano,
1: to za to.
0: Pak se to vyplatí, koláč je výborný.
1: Jo.
0: Terka s vámi dál po 16. Já se pro dnešek loučím. Mějte se krásně, posílám Johna Travoltu a těším se zítra v 11. Ahoj.

0: Dvě minuty před čtvrtou jste na vlnách Signál Rádia, které už pro vás chystá další osmdesátky od Neny, Pet Shop Boys nebo New Order. Ale předtím nakoukneme na silnice a předáme slovo Honzovi Navrátilovi.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Před 16. hodinou si dejte pozor na dvě porouchaná vozidla. Na první na Pražském okruhu na trase Ruzině Modletice, kde se na 7. kilometru předpokládá zdržení kvůli odstavené dodávce. A se stejným případem se setkáte i na nájezdu na D1 z Brna směrem na Ostravu. Šťastné cesty!

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké odpoledne i se 16. hodinou na signálu přichází další zprávy. Na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku se zřítil armádní vrtulník Venom. Na jeho palubě bylo 5 vojáků. Podle informací, které uvedla armáda na síti X, jeden z vojáků nehodu nepřežil. Na místě je už také ministr obrany Jaromír Zuna. Doplňme, že armáda pozastavila provoz všech vrtulníků systému H1 do ukončení vyšetřování nehody. Ceny paliv v Česku rostou. Průměrná cena pohonných hmot se v uplynulém týdnu, po jehož část ještě platila státní cenová regulace, opět zvýšila. Více zdražila nafta. Od pondělí čerpací stanice stanovují ceny opět volně. Litr nejprodávanějšího naturalu 95 aktuálně stojí v průměru 42 korun a 4 haléře. Před týdnem byl o korunu 80 levnější. Diesel podle údajů společnosti CCS, která ceny paliv dlouhodobě sleduje, od té doby zdražil o 4 koruny a 67 haléřů. Litr vyjde na průměrných 42 korun a 24 haléřů. U Chýnova na Táborsku se dnes popoledně srazil osobní vlak s nákladním autem. Jeden člověk utrpěl zranění, další 3 lehká a středně těžká zranění. Hasiči z vlaku evakuovali celkem 25 lidí. Jeden vůz soupravy motorového vlaku vykolejil. A Evropská centrální banka podle očekávání ponechala základní úrokové sazby beze změny. Klíčová depozitní sazba tak zůstává na 2,25%.
0: Co se děje v regionu?
1: O vybudování plovoucího heliportu pro Všeobecnou fakultní nemocnici se v Praze hovoří už od roku 2022. Nyní se ale blíží realizace. Stavba za 60 milionů korun by měla být hotova v srpnu příštího roku. Pro plovoucí variantu se město rozhodlo, protože Všeobecná fakultní nemocnice, Ústav pro péči a o matku a dítě v Podolí a nebo porodnice u Apolináře vhodné prostory pro přistávání vrtulníků nemají.
0: Sport.
1: Rychlobruslař Metoděj Jílek vybojoval stříbrnou medaili na mistrovství Evropy v inline bruslení v závodě na 1000 metrů. 20-letý zlatý a stříbrný medailista z olympiády v Miláně nestačil pouze na hvězdného Belgičana Barta Svinkse, který v Itálii ovládl i závody na 5000 a 10000 metrů. V dramatickém finiši porazil Svinks českého reprezentanta pouze o 27 setin sekundy.
0: Signál Rádio, počasí.
1: I v dalších odpoledních zprávách přidávám informace o počasí. Venku je oblačno, místy se vyskytují přehánky a teploty měříme od 17 do 22 stupňů. V noci na zítřek bude obloha polojasná s teplotami od 11 do 7 stupňů. Páteční den bude po ránu polojasný až oblačný, během dne ale bude oblačnost mizet a od západu se bude vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty zítra naměříme od 21 do 25 stupňů, na horách jen kolem 17. Tolik zprávy v 16 hodin. Pokračujeme osmdesátkami.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
2: Pěkné odpoledne všem. Ze studia Signál Rádia vás zdraví Terka Veselá. Máme 23. července, svátek slaví Liborové, takže tímto jim přeju všechno nejlepší. Ale přestože jsme v podstatě v půlce prázdnin, dneska to vypadá, jako by už bylo dávno po nich, ale jelikož mají vedra zase brzy přijít, tak je určitě tahle změna příjemná. K čemu se ale sluníčko bez pochyby hodí je k využívání solárních panelů. A proto si za chviličku řekneme, jak se daří právě takovým solárním elektrárnám nám u nás v Česku. Teď už ale osmdesátky.
0: Signál Rádio. To nejlepší z osmdesátých let.

Jednu z nejznámějších bondovek jsme se hráli na Signal Rádiu ve 4:15. Zdá se, že boom solárních elektráren v Česku skončil. Zájem o fotovoltaické panely už není tak velký jako před pár lety. Oproti minulému roku jde o pokles zhruba o 30%. Mít na střeše svého domu solární panely už prý není tolik lákavé a v Česku výrazně přibývá baterií, kde lidé skladují přebytky energie vyrobené sluncem. A jenom tak pro zajímavost, v Česku už je téměř 250 000 solárních elektráren. Teď už zase 80.

0: Čtvrtečním odpolednem vás provází Signál Radio, které pro vás má kromě skvělých osmdesátek i spoustu tipů na zajímavé akce po celé republice. A jediné, co potřebujete k tomu, abyste se o nich dozvěděli, je sledovat naše webovky. Tam v sekci Aktualit najdete seznam akcí od afrických dnů v Safari Parku přes Ukulele Festival v Uněticích až po krkonošskou kuchni v Rokytnici. Takže pokud byste byli za jakoukoliv inspiraci na to, jak trávit letní dny rádi, koukněte na www.signalradio.cz.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Radio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádiu posloucháte online na signalradio.cz.

0: Na Signál Rádiu si udržujeme dobrou náladu osmdesátkami a už za chvíli udržíme i tempo, protože nám bude hrát La Bamba od Los Lobos nebo ABBA.
1: Signál Rádio je s vámi i o víkendech. Sobotu a neděli vám zpříjemňujeme skvělou hudbou 80. let a přidáváme k tomu spoustu tipů na výlety, pozvánky na zajímavé akce, nabízíme to nejlepší z rozhovorů a informujeme o aktuálním dění, ale hlavně se staráme o vaší pohodu. Užijte si víkendy se Signál Rádiem. Signál Rádio hraje 80. Taky milujete ten pocit, když slyšíte hudbu, která vás okamžitě vrátí v čase a připomene dobu bezstarostných let? Signál Rádio vás vrací do mládí s těmi nejlepšími hity 80. let. Tahle hudba nestárne a s ní nezestárnete ani vy, tak si ji společně s námi užívejte každý den od rána do večera. Signál Rádio. Ty nejlepší osmdesátky.

0: 16. hodinu nám na Signál rádio zakončila Cher. Určitě není ale potřeba smutnit, protože už za pár minut hudební štafetu převezmou Depešáci, Amy Stewart nebo Alana Miles. Ale jelikož tady máme celou, tak je čas na dopravu a zprávy Honzy Navrátila.
1: Signál rádio, doprava.
0: Nehodami začneme na Štefánikově mostě na Praze 1, kde bourala dvě osobní auta. A přesuneme se z centra na D1, kde jsou nehody rovnou tři. Jako první je nehoda tří osobáků na 11. kilometru ve směru na Brno. Tady počítejte s uzavřeným levým jízdním pruhem. Druhá nehoda je pak hned na 19. kilometru ve směru na Brno. A poslední je na 195. kilometru ve směru na Prahu. A jelikož se tady srazila dvě nákladní vozidla, tak pravděpodobně počítejte se zpožděním. Bezpečné cesty vám přeje Signál rádio.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké odpoledne, 17. hodina je tady. Na signálu pojďme na zprávy. Okresní soud v Pardubicích prodloužil o 3 měsíce vazbu u 4 lidí, kteří jsou obviněni z březnového žhářského útoku na halu zbrojovky LPP. Na 22. základně vrtulníkového letectva v Návněšti nad Oslavou na Třebíčsku se dnes odpoledne zřítil armádní vrtulník jménem. Na jeho palubě bylo 5 vojáků. Podle informací záchranářů jeden z vojáků nehodu nepřežil. Ceny ropy kvůli pokračujícímu napětí mezi Spojenými státy a Íránem rostou. Severomořská ropa Brent si připisuje téměř 5% a blíží se k $99 za barel. A hasiči ve Španělsku bojují s jedním z největších lesních požárů v historii země. Podle agentury AP tento oheň už sežehl přes 320 km čtverečních španělského území. Jedná se o oblast v provincii Guadalajara.
0: Co se děje v regionu?
1: Nedávné zřícení betonové plastiky Rovnováha, která se zřítila před týdnem u Barandovského mostu, otevřelo diskuzi o stavu dalších betonových plastik. V souvislosti s tím se hovoří o té s názvem Hroší lázně, která je kousek od zřícené Rovnováhy. Podle odborníků vykazuje praskliny a bude třeba je řešit. Dodejme, že v případě Rovnováhy se hovoří o stavbě věrné repliky.
0: Sport.
1: Nejlepším hráčem uplynulé sezóny první fotbalové ligy byl zvolen záložník Lukáš Provod, 29-letý český reprezentant, který pomohl pražské Slavii k obhajbě titulu, zvítězil v anketě už po druhé. V hlasování trenérů, kapitánů a novinářů porazil druhého Vladimíra Daridu z Hradce Králové a třetího Lukáše Haraslína ze Sparty. Provod k vítězství v anketě řekl:
2: "Samozřejmě mám radost, samozřejmě nějaký náznaky k tomu byly a ta sezona pro nás a i pro mě osobně byla obrovsky úspěšná a cítím jako spíš než překvapení, tak vděk za to, jakým stylem se nám ta sezona povedla, nebo ty poslední dvě sezóny vlastně, a to, že tady dneska můžu stát, je super. Na druhou stranu je hodně super i to, že je tady spousta mých spoluhráčů a je tady i trenér a z toho mám největší radost prostě a jsem hrdý na celou Slávy, že to tady můžeme sdílet takhle společně.
1: Dodejme, že mistr z Edenu ovládl také kategorii o nejlepšího kouče, jímž se už po páté stal Jindřich Trpišovský.
0: Signál Rádio, počasí.
1: I zprávy v 17 hodin doplníme pohledem na počasí. Venku je oblačno, místy i s přeháňkami a teploty měříme kolem 22 stupňů Celsia. V noci na zítřek bude obloha polojasná a teploty klesnou na 11 až 7 stupňů. Zítřejší, konečně už páteční den, nám nabídne po ránu polojasnou až oblačnou oblohu, během dne ale bude oblačnost mizet a od západu se bude vyjasňovat. Vítr v pátek zafouká od severu rychlostí do 6 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty během zítřka naměříme od 21 do 25 stupňů. Na horách počítejme s teplotou kolem 17. Tolik další zprávy a Honza Navrátil.
0: Signál Rádio.
3: Děkujeme Honzovi za zprávy. Je čas opět se vrátit k 80. Těmi vás stále provází Terka Veselá. Před námi jsou Depeche Mode, Amy Stewart a Alana Miles. A potom pro vás budu mít recept na jednoduchý letní recept. Tak se to nenechte ujít a zatím mějte pěkné odpoledne.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

To byla Alana Miles a Black Velvet, název, který je jenom kousek od názvu dortu Red Velvet, ten je za mě naprosto výborný, ale přece jenom se hodí spíš do podzimního a zimního počasí. Za to teď máme chuť na trochu lehčí dezerty a jelikož asi většina chceme trávit čas spíš venku než v kuchyni, tak i na rychlejší dezerty. Proto pro vás mám recept na nepečený cheesecake ve sklenici. Jediné, co potřebujete, jsou máslové sušenky, kterým to máslo ještě trochu přidáme, takže jakmile sušenky rozmixujete, smíchejte je s máslem pokojové teploty a směs potom dejte na dno skleniček a přitlačte lžičkou. Potom vás čeká udělat krém a tady si myslím, že můžete sáhnout po tom, co zrovna preferujete. Je třeba možné smíchat tvaroh, zachysanou smetanu a mascarpone. Kdo chce vynechat mascarpone, určitě se také nic nestane. Potom podle chuti můžete přidat cukr, vanilkový extrakt nebo třeba i trochu citronové šťávy, která přidá svěžest a opět celou směs nandáte do sklenic. No a pak už ta hlavní třešnička na dortu a to skoro doslova, protože cheesecake můžete dochutit jakýmkoliv ovocem máte rádi, ale jelikož je léto, tak se samozřejmě nabízí maliny, ostružiny, jahody nebo borůvky a z těch teda nejprve udělejte polevu v hrnci, kterou jakmile vychladne nalejte na krém a pak už si můžete pohrát s ozdobou, jak se vám zlíbí, přidejte třeba ještě jednu vrstvu vyloženě čerstvého ovoce, mátu, strouhaný kokos, bílou čokoládu, prostě cokoliv, na co máte chuť a máte dobrutku, kterou teď v létě můžete jíst every day, jako Phil Collins.

0: Gott a pábitelé, ani tento hit samozřejmě nesmí chybět v 80kovém playlistu Signal Rádia. Už za chvíli ale jednomu z hitů věnujeme více času skrze magneťák, takže se určitě můžete těšit, že si dáme jeden hit přímo z kazety. Ale předtím nám společnost budou dělat Jermaine Jackson a Pia Zadora, Urge Overkill a Double, tak se na ně počkejte.
1: Na Signal Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme vstupenky na koncert světové hudební ikony Diany Ross, která vystoupí už 29. července se svým In Motion Tour v plzeňském amfiteátru Lochotín. Nenechte si ujít její energii a nestárnoucí hity.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední

0: Osmdesátkové léto je na Signál rádiu v plném proudu i v dnešním zachmuřeném počasí. A my si ho teď ještě více zpříjemníme, a to kazetou, kterou vložíme do magneťáku.
1: Magneťák Signál rádia.
0: Hit dnešního Magiče je úplně prvním singlem zpěvačky CC Catch a tím je I Can Lose My Heart Tonight. Kdo by řekl, že jeden hit dokáže někoho udělat slavným takřka přes noc? A právě to se povedlo tomuto hitu roku 1985, když ze CC Catch udělal jednu z největších hvězd Eurodiska. Velkou zásluhu na tom ale měl producent Dieter Bohlen, kterého nejspíš znáte z kapely Modern Talking, který si zpěvačky všiml a nabídl jí spolupráci. No a jak můžeme vidět a hlavně slyšet, tak se to opravdu vyplatilo. Takže CC Catch a I Can Lose My Heart Tonight právě teď pro vás.
1: Magneťák Signál rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Italské rytmy na Signal Radio přinesl samotný Eros Ramazzotti. Snad vám příjemně naladili na dnešní poslední dopravu a zprávy od Honzy Navrátila. A pokud jste nedočkaví na další osmdesátky, tak věřte, že se máte opravdu na co těšit, protože 18. hodinu odstartuje Michael Jackson a Lionel Richie.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Nehoda dvou osobních aut se udála na jižní spojce, konkrétně za přemostěním z ulicí v Podzámčí ve směru na Černý most. A tři osobní auta se srazila na 33. kilometru D2 ve směru od hranic do Brna. A tady počítejte s uzavřením levého jízdního pruhu a tvorbou kolon. Pohodové cesty pro dnešní podvečer vám přeje Signál Rádio.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezký podvečer, 18. hodina je tady, posloucháte Signál Rádio, na řadu přichází zprávy. Stavební úřad vydal rozhodnutí o neodkladném odstranění zbylé části vyhořelé a z části zřícené výškové budovy v bývalém baťovském areálu v centru Zlína. Zlínská radnice to dnes oznámila na Facebooku. Hasiči zlikvidovali rozsáhlý požár objektu po 2 týdnech včera odpoledne. Na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku se dnes zřítil armádní vrtulník Venom. Na palubě bylo 5 vojáků, jeden z nich nehodu nepřežil. Tragický pád vrtulníku nastal při rutinním výcvikovém letu, řekl to velitel základny Petr Slíva. Doplňme, že armáda pozastavila provoz všech vrtulníků systému H1 do ukončení vyšetřování nehody. Cena severomořské ropy Brent se poprvé od května vrátila nad $100 za barel. Důvodem je podle analytiků pokračující konflikt na Blízkém východě.
0: Co se děje v regionu?
2: Pražská technická správa komunikací se pustila do plánované údržby pláště a pilířů Karlova mostu. Ty budou v následujících týdnech zbavovány náletové zeleně, řas a také divoké vegetace. Práce provádí pod dohledem restaurátorů stejná kamenosochařská společnost, která se podílela na opravě chrámu svatého Víta na Pražském hradě. Údržba mostu nijak neovlivní turistický provoz.
0: Sport.
2: Fotbalista Jablonce dnes vstoupí do kvalifikace konferenční ligy, pokračuje sporťák Petr Plintovič.
3: Jablonec se do poháru dostal kvůli vyloučení Karviné, která figuruje v korupční kauze. Severočeši tak vstoupí do druhého předkola konferenční ligy na stadionu chorvatského Varaždínu. Zápas na hřišti 3. týmu chorvatské ligy začne ve 20 hodin. Odveta v Jablonci se hraje za týden.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A dnešní zpravodajství končíme pohledem na počasí. V noci na zítřek bude obloha polojasná, teploty klesnou na 11 až 7 stupňů Celsia. Páteční den bude po ránu polojasný až oblačný, během dne ale bude oblačnost mizet a bude se od západu vyjasňovat. Vítr zítra zafouká od severu rychlostí do 6 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty naměříme od 21 do 25 stupňů, na horách kolem 17 stupňů Celsia. Takové byly zprávy na Signálu ve čtvrtek s datem 23. června. Hezký zbytek dnešního dne přeje Honza Navrátil. Další hodinu plnou 80. otevírá Terka.
0: Signál Rádio.
4: To by byly dnešní zprávy Honzy Navrátila. Děkujeme, že nás držel v obraze. Ale už za chvíli nás zajímavými událostmi obohatí i kolega Jirka Svoboda, který už pro nás chystá výročí dnešního dne. A jelikož máme dobu, kdy už jsme dávno zahodili psací stroje a píšeme na počítačích, tak schválně, jestli někdo víte, co bylo vůbec předchůdcem právě psacích strojů. Jestli ne, nevadí, za chvíli vám to řekne Jirka. Teď už ale Michael Jackson.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Hitem Hello nás pěkně pozdravil Lionel Richie. Už za chvíli zazní Casey and the Sunshine Band nebo INXS, ale předtím ještě Jirka Svoboda a slibovaná výročí.
1: Jste se Signál rádiem, dnes už je 23. července a to byl v roce 1829 den, kdy byl patentován typograf, tedy předchůdce psacího stroje. Roztáčím kola stroje času a vydáme se za dalšími událostmi z minulosti.
2: Signály z minulosti.
1: V tento den byl v roce 2004 slavnostně otevřen znovu postavený starý most přes řeku Neretvu v bosenském Mostaru, zničený chorvatskými tanky v roce 1993. Ten původní most stál na místě od roku 1566. V roce 1999 z Floridy odstartoval raketoplán Columbia. Pětidenní výpravě poprvé v americké vesmírné historii velela žena. V roce 1958 britská královna Alžběta II. Povýšila do šlechtického stavu 4 ženy, které se tak staly prvními ženami v britské sněmovně lordů. V roce 1871 byl v Rakousku-Uhersku přijat zákon, který nařizoval postupný přechod na desetinnou soustavu měr a vah. A v tento den bylo v roce 1770 v Praze zavedeno číslování domů. Bylo to daleko praktičtější než označování podle domovních znamení nebo podle jmen majitelů.

0: Jsme s Belindou Carlisle dělali pomyslné kruhy v písku. Pokud ale někdo třeba právě teď opravdu posloucháte z pláže skrze naší aplikaci, užíváte si zaslouženou dovolenou u moře, tak posíláme pozdrav až přímo k vám. Ale ať už jste samozřejmě kdekoliv, tak hrát pro vás budeme stejně, a to Queeny, Bonnie Tyler a Robina Gibba. Tak ti už za okamžik.
1: The Power of Love. Večeře při svíčkách, voňavá koupel jen vy dva a k tomu písničky plné něhy ze Signál Rádia. Objevte sílu lásky a udělejte si romantický večer. My vám k tomu budeme hrát ty nejkrásnější balady 80. let. Každý pátek od 9 večer do 2 do rána. To je 5 hodin ploužáků a písniček o lásce. To je The Power of Love na Signál Rádiu. Signál Rádio posloucháte online na signálradio.cz.

0: 6 minut po půl sedmé nám na signál rádio hrál Robin Gibb a hit Juliet. Už za chvilku Slade a My Oh My, ale ještě předtím se vydáme podél řeky s kolegou Lubošem Dvořákem.
1: Labská stezka vede podél řeky Labe od pramene v Krkonoších k jeho ústí do Severního moře v Německu. Měří celkem 1300 kilometrů, z toho 460 kilometrů je na české straně a 840 kilometrů na německé straně. V Česku prochází 4 kraji, opouští nás v Hřensku. Mezi středočeským Kostelcem nad Labem a Tuhání je v provozu nová 10-kilometrová asfaltová cyklostezka. První část cesty mezi Kozly a Tuhání kraj dokončil před 2 lety. Nyní navazuje úsek mezi Kostelcem nad Labem a Kozly. Pohodlnější cestování potrhuje i nedávná oprava povrchu cyklostezky mezi Kostelcem nad Labem a Brandýsem nad Labem, která skončila na sklonku června a července. Hejtmanství letos plánuje také dokončení lávky mezi Kostomlaty nad Labem a Hradiškem. Do konce letošního roku nebo na jaře příštího by také měla být hotová lávka v Kostelci nad Labem a ještě letos bude kraj otevírat cyklolávku v Brandýse nad Labem. Klidné cestování v Polabí přeje Luboš Dvořák.

0: Signál Rádio. Signál Rádio.
1: 7:00 odbyla, vy trávíte se Signál Rádiem, kde je s vámi stále Terka Veselá. Krásný večer. Máme před sebou další 60 minutovku toho nejlepšího z osmdesátek. Zazní Tight Fit, Roxette nebo Alphaville. A aby toho nebylo málo, tak se i vydáme na výlet po Česku, který vás ale pocitově přenese až do daleké Ameriky. Tak se na to počkejte a teď pojďme rozjet novou hodinu.
0: Signál Rádio, to nejlepší z osmdesátých let.

Alphaville jsme se na Signal Rádiu vydali do Japonska. A přestože teď zůstaneme u nás v Česku, budete mít pocit, jako byste se ocitli v samotném americkém Yellowstoneu. Jen pár kilometrů od Františkových lázní totiž leží přírodní rezervace SOS, které se přezdívá český Yellowstone. A když se tam vydáte, tak prý velmi rychle pochopíte proč. Na první pohled to tam totiž vypadá, jako by krajina žila vlastním životem. Ze země uniká oxid uhličitý, bahno neustále bublá, místy je dokonce cítit síra a všude kolem najdete malé krátery připomínající bahenní sopky. Údajně jde o takzvané mofety, neboli přírodní vývěry plynu, které jsou pozůstatkem dávné sopečné činnosti. Celou rezervací vede asi kilometr dlouhá naučná stezka po dřevěných chodničcích a jelikož je trasa úplně po rovině, tak ji zvládnou rodiny s dětmi, seniori i lidé s kočárkem nebo na vozíčku. Cestou si můžete také zblízka prohlédnout právě ty mofety, ochutnat minerální vodu z císařského pramene a dozvědět se něco o geologické historii místa, která sahá miliony let do minulosti. A pokud vezmete děti, tak je určitě potěší i místní expozice s modely pravěkých zvířat. Na celý výlet vám bohatě vystačí zhruba hodina a půl, tudíž je to ideální zastávka třeba při cestě po Karlovarském kraji. Takže jestli jste letos nestihli filmový festival, tak aspoň tohle bude určitě skvělá podívaná.

0: půl osmé se dopřáváte 80 Signal Rádia, kde už za chvíli budete mít možnost někomu zlepšit náladu písničkou na přání. Takže jakmile uslyšíte výzvu na signály pro radost, určitě neváhejte a vytočte 910 260 910 a do té doby si užijte hity od Chrisserie, New Kids on the Block a Phila Collinse.
1: Nejlepší probuzení do nového dne. To je ráno na Signál Rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvažte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je ráno na Signál Rádiu. Vstávejte s námi. Signál Rádio posloucháte online na signálradio.cz.

Signály pro radost. Právě teď můžete někoho potěšit hezkým vzkazem. Volejte studio Signál Rádia 910 260 910. Udělejte někomu krásnější den.

0: Phil Collins mizí z éteru Signál rádia a předává hudební štafetu jednomu z vás.
1: Signály pro radost. Udělejte někomu krásnější den.
0: Dnes na drátě nikoho nemám, jak můžete slyšet, ale do studia mi před chviličkou zavolal posluchač Míra z Brna, který je momentálně v práci a své přítelkyni posílá písničku Everlasting Love od Sandry a přeje jí krásný večer. Takže já doufám, že to přítelkyně slyší, doufám, že jí udělala zpráva radost a písnička udělá samozřejmě ještě větší radost, tak mě už nezbývá nic jiného, než jí přehrát.
1: Signály pro radost. Každý všední den na Signál rádiu.

0: Signál Rádio.
1: Krásný večer, hodinkové ručičky Signál Rádia ukazují 8 hodinu. Spolu s ní se vytvořil nový playlist, který odstartuje Martika, Rod Stewart a Wham. A hned po nich bude následovat pohled do hudební minulosti s kolegou Lukášem Bláhou, který nás zavede do let 60. i 90. a zavzpomíná na neuvěřitelnou zpěvačku, která nás právě 23. července navždy odpustila. Pohodový poslech 80. vám přeje Terka Veselá.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Bylo duo Wham v éteru Signál Rádia, ale teď už kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti.
2: Signály hudební minulosti.
3: Na startu míříme zpět přesně o 60 let. Zpěvák Bobby Helb tehdy vyšlápl až na hrot hit parády Spojených států s letním singlem, který patrně znáte i z našeho vysílání díky Bonnie M. Jeho původ je ale velmi smutný. Věnován byl totiž Bobbyho bratrovi, kterého o 3 roky dříve zabil lupič.

posouváme se za 23. dnem měsíce července v roce 1994. To Mezinárodní astronomická unie pojmenovala asteroid obíhající mezi Marsem a Jupiterem po legendárním kytaristovi Frankovi Zappovi. Poslední vzpomínka právem náleží výjimečné hudební osobnosti, která tento svět opustila 23. července před 15 lety. Tak dlouhá doba už uplynula od chvíle, kdy se do nechtěného klubu 27 přidala právě v tomto věku britská zpěvačka Amy Winehouse. Jak příčina úmrtí byla uvedena otrava alkoholem.

0: Srdeční večer vám zpříjemnili Duran Duran, ale pokud byste chtěli mít i příjemné páteční ráno, určitě poslouchejte vysílání Jirky Svobody, protože v něm se můžete stát výherci vstupenek na koncert Diany Ross. Právě ta se už 29. července chystá poprvé vystoupit v Česku, a to v areálu přírodního amfiteátru Lochotín v Plzni. K tomu, abyste vyhráli, se musíte na Jirkovu výzvu dovolat do studia a následně zodpovědět na otázku pouhým ano nebo ne. Tak držíme palce a pro více informací koukněte na www.signalradio.cz.
1: Signál Radio má novou mobilní aplikaci. Vylepšený design, živé vysílání, informace o právě přehrávané skladbě, možnost poslat vzkaz, audiosprávu nebo fotku přímo do studia. Nechybí ani denní program nebo tipy, kam vyrazit za zážitky. Novou aplikaci stáhněte zdarma z App Store nebo Google Play podle typu vašeho telefonu. Signál Radio a to nejlepší z 80. let budete mít s naší vylepšenou apkou neustále po ruce. Signál Radio. Posloucháte online na Signál Radio. Radio CZ.

0: Za 9:03, čas, kdy z éteru Signal Rádia mizí Kylie Minogue a taky Terka Veselá. Děkujeme, že jste s námi dneska byli a užívali 80kové léto, aspoň pomocí hudby, když ne díky počasí. A samozřejmě s námi buďte i nadále. Čeká vás Madonna, Nazaret nebo Michael Jackson. Tak krásný večer a příští týden zase naslyšenou.
1: Vy teď jste, nebo akcelujete v seriálu Polabí. My jsme měli takovou diskuzi, jestli ty záběry v tom karavanu jsou opravdu v karavanu,
2: ano.
1: Nebo je to kulisa?
2: Ne, je to opravdu karavan, máme postavený karavan jako venku a je to jako hodně na tělo, protože on je tak malý,
1: právě.
2: Že když chceme točit nějaké věci, tak v podstatě s klukama, kameramanama a se zvukařema jsme si už jako hodně blízko, jo? Takže se vždycky tam tak musíme jako naskládat jako Tetris, aby jsme se tam vůbec, aby se to dalo nasnímat, ale už to děláme nějakou chvilku, tak už jsme trošku našli v tom systém a teď teda, nevím, jestli to můžu prozradit, ale teď se nám ten karavan o kousíček zvětšil.
1: Takže jsem vyhrál sázku, děkuji, protože já jsem typoval, že to museli uříznout.
2: Ne.
1: A tou kamerou jedou jenom dovnitř.
2: Ne, vždycky tam jsou s náma, nebo zvenku, přes okno, jako různé věci a my se podle toho musíme jako štelovat. Nemáme moc jako možností, ale aspoň je to jako sranda, no, že jsme tam takový jako nablízko.
1: No, velmi natěsno. Co vás čeká ještě na natáčení, jestli už máte nějaký plán?
2: Teď úplně nemám jiný plán.
1: Než... No, teď je léto divadelní, ano.
2: Teď je divadelní léto, ale my myslím, že budeme točit i o prázdninách nějakou dobu. Takže já jako vlastně to Polabí je taková dlouhoběžnější věc, takže já mám teď naplánovaný pouze tohle.
1: Tak to je Karavan Storie Lucie Políšenské. Vám děkuji. Hezké
2: ano,
1: léto.
2: Taky vám děkuji.
3: Signál Rádio a hudba 80. vás vrací do mládí.

0: Signál Rádio je s vámi i o víkendech. Sobotu a neděli vám zpříjemňujeme skvělou hudbou 80. let a přidáváme k tomu spoustu tipů na výlety, pozvánky na zajímavé akce, nabízíme to nejlepší z rozhovorů a informujeme o aktuálním dění, ale hlavně se staráme o vaší pohodu. Užijte si víkendy se Signál Rádiem.
1: Nejpřesnější informace o počasí vám zajistí Morecast, prémiová aplikace počasí. Stáhněte si ji teď zdarma.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
1: Ano nebo ne?
0: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
1: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé víry.
2: Tentokrát pro vás máme vstupenky na koncert světové hudební ikony Diany Ross, která vystoupí už 29. července se svým In Motion Tour v plzeňském amfiteátru Lochotín. Nenechte si ujít její energii a nestárnoucí hity.
0: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
1: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
0: Ano nebo ne na Signál Rádiu. Signál Rádiu.

0: Magneťák Signál Rádia. Pamatujete na dobu, kdy jsme se dávali u rádia s prstem připraveným zmáčknout tlačítko rekord? A jak nás štvalo, když jsme to nestihli včas? A část písničky nám na nahrávce chyběla, nebo nám do toho promluvil moderátor? Tyhle časy jsou už dávno pryč, ale my vám je rádi připomeneme. Zapněte si Magneťák Signál Rádia. Několikrát denně si společně pustíme písničky, které jsme si kdysi nahrávali na kazety nebo magnetofonové kotouče. Některé budou známější, jiné méně známé, ale těšte se i na hudební rarity, na které jste už možná dávno zapomněli. Navíc se o nich dozvíte i řadu zajímavostí. Magneťák, Signál Rádia, aneb co jsme si nahrávali na pásky.
1: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádio. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let. Signál Rádio. Posloucháte online na signálradio.cz.

nejlepší probuzení do nového dne. To je Ráno na Signál Rádio. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je Ráno na Signál Rádiu. Vstávejte s námi. Signál Rádio posloucháte online na signálradio.cz.

vizitku, ať víš, s kým máš tu čest.

vždycky začal žít až z večera. Jak kýčovitej hit. Představ si to.